0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který

0: Hit Radio Zlín.
1: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
2: Burger sem, burger tam, všechny burgery ochutnám.
3: Burger Street Festival na Čepkově od 22. do 24. května.
2: Burgery, XXL burgery, cheeseburgery, vegeburgery a spousta další.
3: Ale i sladké churros, donaty, superdrinky, piva a bohatý doprovodný program.
2: Burger Street Festival. Festival 22. až 24. května, nákupní centrum Čepkov Zlín. Vstup zdarma.
3: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Zlín.

0: Rádio Zlín.
1: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Burger sem, burger tam, všechny burgery ochutnám.
1: Burger Street Festival na Čepkově od 22. do 24. května.
0: Burgery, XXL burgery, cheeseburgery, vegeburgery a spousta další.
1: Ale i sladké churros, donaty, superdrinky, piva a bohatý doprovodný program.
0: Burger Street Festival 22. až 24. května, nákupní centrum Čepkov Zlín. Vstup zdarma.
1: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Radio Zlín.
1: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
0: Hit Radio Zlín.

0: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Znervoznují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný...
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
4: CZ.

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Si, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

0: www.hity.cz.
1: I'm Ariana Grande.
2: It's Hozier.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za pohonné hmoty budeme na konci května platit podobně. Analytici totiž žádné velké změny cen neočekávají. Ceny benzínu podle nich tlačí nahoru současně dění na trhu a také začínající motoristická sezóna. Naopak u nafty je poptávka stabilní a její ceny na burze spíše klesají. Bolest byla tak příšerná, že jsem se nemohla dotknout ani vlasů. To je výpověď ženy, která přežila hantavirus. Zákeřnou nemocí se přitom měla nakazit už před zhruba 30 lety. Tehdy to bylo velmi neznámé onemocnění a lékařům dlouho trvalo, než se ho podařilo diagnostikovat. Dnes se virus vyskytuje po celém světě, zejména v místech, kde žijí hlodavci, co ho přenášejí. Čeští hokejisté měli včera volno a toho využilo sousední Slovensko. Porazilo Dány a posunulo se před nás na druhé místo tabulky. Včera vyhráli i hokejisté favorizované Kanady, kteří se výhrou nad Norskem posunuli do čela skupiny. Češi, kteří budou odpočívat ještě dnes, jsou zatím třetí. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Obyvatelé Zlína budou mít slevy při využívání městských služeb. Levněji si budeme moct koupit třeba lístek do zoo, vstup na koupaliště, do divadla nebo na akce Živého Zlína. U většiny bude sleva 10% a to už od června. Stačí se prokázat občankou, že máme trvalý pobyt ve Zlíně. Chystá se i elektronický systém, abychom slevu mohli čerpat i online. Pátek nám na východě Moravy startuje pod skoro jasnou až polojasnou oblohou. V průběhu dne bude oblačnosti postupně přibývat. Pršet by ale nakonec vůbec nemělo a ani o víkendu moc přeháněk nečekejme. Dnes bude do 24 stupňů, v neděli až 28.
9: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod Jižními svahy.

0: šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Jo, jo, jo, je pátek, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, já teda chci poděkovat Davidovi, ahoj Dave, dobré ráno.
3: Ahoj, dobré ráno.
1: Že já jsem sem přišel a David říká, víš, že je pátek? Říkám, no jo, takže David mi udělal obrovskou radost po ránu a Jasmin mi udělala obrovskou radost, že jí zase vidím.
3: Že přišla.
2: Já jsem se dostavila.
1: Jak se máš, jak se máte?
2: No dobrý, co dobrý. Vy?
3: Tak jak jinak, když je pátek.
1: No tak no, jasně.
2: Já myslím, když jsem tady, tak nic.
1: Tak snad se máte dobře i vy, kdo jste si nás pustil. Imagine Dragons, s tím začneme, hezké ráno.
0: Hit

0: A víkend před námi, navíc krásný víkend před námi, zítra hokej, že jo?
1: No je, je.
0: Se Slovenskem. No. Já si myslím, že tenhle víkend bude suprovej. Suprovej, co chystáte?
1: Já jdu na rozlučku svý nejlepší kamarádky, na rozlučku se Svobodou.
0: Hezký.
1: Ale jelikož to má být, ona jako hodně jedené alko, ostatně my všichni tam, takže prostě v neděli dopoledne spíš jako.
0: Já jsem chtěl říct, to bude to nealko, rozlučka se Svobodou, a ty řekneš, že jo. Co David chystá?
2: Hele, my jedeme na oslavu Evinýho Strejdy, který slaví 60, a to teda určitě nealko nebude, naopak.
0: Hezký. A já jdu pracovně na oslavu 50. narozenin, takže vlastně všichni budeme něco slavit.
1: To je hezký.
0: Hezký, já si asi něco dám teda.
1: Co budete dělat případně slavit o víkendu vy, to nám dejte vědět, čeká nás minuta šampionu.
0: 777-937-777, to je číslo, kam nám to napište, jak se jmenujete, odkud jste a co chystáte na víkend. Teď Black Eyed Peas, hezké ráno. Pojď.

0: 6 hodin, 10 minut Black Eyed Peas. Just can't get enough na Hit Radio. Hezké ránko.
1: Slučo.
0: Tak my už víme, co chystáte na víkend. O tom bude minuta šampionů, která startuje právě teď.
2: Ondra Ústí na cestě na natáčení finále Miss České republiky. Dneska zkoušky, zítra přímý přenos, to by the way točí i můj Kuba. A v neděli zápas Slavie Plzeň.
0: Ivča Praha pojedou na zápas pozemního hokeje od dcery do hok, zítra výlet.
2: Andrea České Budějovice zítra s Neteří a synovcem do divadla na Sněhurku a samozřejmě potom hokej.
0: David Žasler bude brigáda a výlet s dvojčaty.
2: Kamča z Domažlic, mamka má zítra svatbu, po 20 letech si bere svoji lásku a ona jde svědčit a nealko určitě nebude.
0: Jana Jindřichu Hradec, budeme s dcerou Vaneskou společně slavit svátek v neděli.
2: Květa Děčín dneska si vyzvedne tříletého vnoučka a vrátí ho zítra večer, pojede vláčkem na výlet a vyzkouší i lanovku.
0: Andrea, jedeme na hasičskou soutěž a určitě budeme slavit prohru i výhru.
2: Zdeně Kamenice zítra s holkama Aquapart, neděle Majaland.
0: Petra Třebíč, jako nepič piva, jdu na pivní slavnosti v Třebíči. Tak když to tak jako sčotnu, tak to vypadá, že většina z vás bude prostě kalit o víkendu, no tak si užijte.
2: Kalit a koukat na hokej.
0: Nadcházející víkend, tak samozřejmě to jde ruku v ruce. Jasně. A ruku v ruce jdou další hity na Hit Rádiu. Leony.

0: Takhle vám hraje páteční hit rádio minutu po čtvrt na sedm Lost Frequencies. Hezké ránko.
1: Vzpomeňte si teďka na svý studentský léta. Určitě jste zažili během nich nějaký to školení, ať už se týkalo čehokoliv. Ale v Německu zažili studenti školení, na který teda jen tak nezapomenou.
0: Mhm.
1: Starý, zkušený lékař, jmenoval se Karl, učil na kurzu mladý zdravotníky, jak postupovat, když uvidí, že někdo dostal infarkt, jo. Takže začal simulovat ten infarkt a ukazovat jim, co dělat, jenže během té simulace ten infarkt zahrál tak přesvědčivě, až ho nakonec sám dostal.
0: Aha.
1: Jako studenti si nejdřív mysleli, že se dělá srandu, ale pak věděli samozřejmě, že tohle není už nějaký výkon herecký, ale opravdu tam bojuje o život, takže ho začali zachraňovat. Na druhou stranu zachránili ho, takže za prvý dobře je to naučil, za druhý, kde jinde by člověk měl dostat infarkt, než právě tady, kde se učí, jak zacházet s tím, když dostaneš infarkt.
0: Tomu se říká vlastně taková praktická zkouška jako s okamžitou zpětnou vazbou. Nicméně, já když si vzpomenu takhle kdysi dávno, když jsem pracovával v nějakých firmách, tak vždycky přijel bezpečák, jo. A samozřejmě tam mělo probíhat nějaké školení, ale bylo to takový to jenom, hele, tady to podepište, tady to odklikněte a tak dále. Takže myslím si, že kdyby se něco stalo zrovna jemu, tak by mu asi nikdo
1: Hele, ale já jsem si vybavila situaci, když jsem byla na střední a měli jsme nějaký kurz zdravotnický, tak každý měl předvádět něco jiného, někdo simuloval autonehodu, někdo tohle, někdo tamto, a já jsem měla předvádět hyperventilaci a dýchala jsem do toho pytlíku a zpátky se mi vracela tohle a tohle a taky jsem vlastně dýchala tak moc, až to tam se mnou reálně seklo. Ale jako infarkt horší samozřejmě.
0: No třeba takový fotbalisti, co? Hele, simulujou, víš, že sami tomu věří.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Lékaři a sestry, mobilní hospic Strom života rozšiřuje svůj tým na Zlínsku, Olomoucku a Přerovsku. Nabízíme vám stabilitu největšího mobilního hospice, flexibilní pracovní dobu, služební vůz a zaměstnanecké benefity. Pomozte nevyléčitelně nemocným prožít závěr života doma a důstojně. Životastrom.cz.
6: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
7: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
9: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
12: Dopřejte si výjimečný zážitek, kde se vaše sny o odpočinku stanou skutečností. V oáze klidu jsou thajské masáže oslavou smyslových zážitků. Začneme očistnou koupelí nohou, následuje relaxační thajská masáž dle vašeho výběru a na závěr čajový rituál. Pravý thajský relax přímo v centru Zlína, v budově Oko ve druhém patře. Nebo darujte radost formou dárkových poukazů. oaza-klidu.cz.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro cukr, krystal nebo krupice v Bila klubu za 9,90 pouze v pátek a švarcvaldskou šunku při koupi od 2 kusů za 24,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z Moravy a Slezska hlásíte překážku v provozu. Na trase mezi Valašským Meziříčím a Novým Jičínem u Krhové budou probíhat práce na silnici.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Zlín.

0: Alex Voran. Ordinary na Hit Radio, za malou chvíli třeba za 100 let nebo Supergrass. Teď David.
1: Ranní update.
0: A jeho ranní update, pojďme na to.
2: V tuzemských horách je málo sněhu. Mapa republiky roztaje podle odhadu už v květnu. Ve východních Krkonoších, kde meteorologové sněhové pole monitorují, je nejméně sněhu od začátku měření. Čeká nás prostuněný víkend, podle předpovědi vůbec nejteplejší od začátku roku. Obloha převážně jasná, teploty kolem tropické třicítky. Sprejovat po vlacích se nemusí vyplatit, o to spíš, když člověk vytváří grafity v Katalánsku. Tamní úřady se vydali do boje proti sprejerům. Nově jim hrozí pokuta až 22 milionů korun.
0: 22 milionů za posprejovaný vlak?
2: 900 tisíc euro.
0: To je vlastně docela dobrý, jako...
2: Mně to přijde taky fajn, kolikrát, když člověk prochází kolem nějaký krásný fasády a mě teda nejvíc vadí takový ty tagy, jo, jenomže jsou třeba tři písmena takovým tím malým neúhledným
0: Takový ty kliky háky, ale pak jsou takový ty hezký malby.
3: Právě no, u nás za barákem teďka namalovali takový papoušky modrý, což jako možná zní divně, ale vypadá to naprosto nádherně a pak ti to někdo pokazí přesně nějakým tagem třeba.
2: To byl ale nejspíš takzvaný legal.
0: Legal,
2: jo?
0: Ano, to je legal.
3: To je legal.
0: Hele, a co kdybychom založili společnou crew?
4: No to bychom mohli, ty vole, to jsem právě myslel.
5: Na konci by mohlo být S. A doprostřed bych dal možná H, to pěkně spojuje písmena. No a na začátek třeba K.

0: za 100 let. I za 100 let. 6:36. Tohle je Hit Radio, krásné ránku, s vámi Michal, Jasmin a David.
1: Máme tady v tuhle chvíli hlášení pro všechny milovníky sluníčka, moře, tepla, nic nedělání. Protože od pondělí tady u nás na Hit Radio startujeme soutěž o dovolenou u moře v hodnotě 40 tisíc korun.
0: Tyjo, tahle tajná informace vlastně od nás zazněla úplně poprvé, takže vy, kdo jste teď u rádia, tak víte, proč je od pondělí dobré poslouchat Hit Radio. Takže jestli už se vidíte, jak ležíte na lehátku, v ruce drink, žádná práce, pohoda, tak od pondělí poslouchejte pozorně, protože letošní dovču vám platíme my. Hity pro vás máme taky Miley Cyrus, Flowers, a staví se i Damiano David tady na Hit Radio. Hezké ránko.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Oreon nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt? A kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
7: Toto je?
8: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl. XXL kuchyně v Polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
11: Lásko, jaký bys chtěla auto?
12: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
11: Ale já myslel, jakou barvu?
12: Barvu? Já tak to nevím.
11: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
13: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Dračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z východní Moravy nás informujete před překážkou na trase Rožnov pod Radoštěm. Frenštát pod Radoštěm bude probíhat sečení křovin.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Tohle je Damiano David, Born with a Broken Heart na Hit Radio. 6.49. Je pátek, nálada fantastická, až moc pozitivní možná, tak bychom to možná mohli trošku vyrovnat. Až tady jednou nebudete. Chtěli byste po sobě na světě nechat nějaký fakt jako pořádný tajemství? Takzvaně echt tajemství? Co, Dave?
1: Jsem doufal, že začneš Jasmin a já budu mít víc času na promyšlení.
0: Co, Jasmin, chtěli byste po sobě něco zanechat?
2: Hele, zanechat jo, tajemství asi úplně ne, ale zanechat určitě nějaký odkaz.
0: No, možná vás bude zajímat tohle, nový trend ze Spojených států, bizarní služba, kdy agentury nabízejí herečky, které zahrají vaši zdrcenou tajnou lásku. Na pohřeb dorazí v černé limuzíně, s pláčem položí krak ve růži a beze slova odejde.
2: A rodina pak teda jako zkoumá, kdo to byl.
0: No jasně, rodina prostě se už jako do konce svého života nedozví, kdo to byl.
1: No hlavně ty kámoši, víc, říkají, hele, ten Karel.
0: No kámoši, jasně no, ale co na to tchýně, jako ta tam možná do té rakve může skočit taky jako.
2: Ale ty si tím pádem tuhle službu můžeš objednat, OK, ale jenom v případě, kdy počítáš s tím, že teda brzo asi budeš neboštík.
0: Takhle, musíš být živá samozřejmě, no, aby si to mohla objednat.
2: Samozřejmě, ale musíš počítat s tím, že za chvíli živej nebudeš, jo? No.
0: A nebo si to můžeš objednat takhle do foroty, dopředu, teďka, že bychom si to objednali. Třeba. Já si ale myslím, že to je hrozně sobecký. Jo. Představ si právě toho chudáka, tu manželku, tu ženu, která s tebou 30, 40 let je prostě a ten chlap jakože v tipálek, haha, tak udělá tohle, jo. Já nevím, no. Se mnou by tam seklo, já bych tam prostě spadnul do toho hrobu taky. Kytlaroj, Justin Bieber, Stay, 6.50 na Hit Radio, hezké ráno.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete
2: Kofola 2 litry za neuvěřitelných 19,90. Olej řepkový 1 litr za skvělých 28,90.
1: Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
0: On air.
9: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Benzín dražší, nafta levnější. Taková bude dnes situace na tuzemských čerpacích stanicích. Zatímco maximální povolená cena u benzínu opět poroste na pátečních 45 korun a 23 haléřů, nafta naopak zlevní. Prodávat se bude moc maximálně za 42,31. Nejhorší sezona lesních požárů od poloviny 90. let, to je přívlastek období, které mají za sebou ve Španělsku. Plameny tam zničily na 350 tisíc hektarů lesní půdy, což odpovídá asi 5% rozlohy Česka. Příčiny jednotlivých požárů se liší, v polovině případů se ale jedná o úmysl. Václav Moravec si dlouho pauzu nedal, moderátor, kterého veřejnost zná hlavně z tradičních otázek, spustil novou mediální platformu. Jen pár týdnů poté, co na začátku března skončil ve veřejnoprávní televizi, projekt Moravec.cz bude nabízet celou řadu formátů, včetně reportáží nebo politických debat. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Vsetín chce zabojovat proti vizuálnímu smogu. Připravuje nový grafický manuál s pravidly pro venkovní reklamu, aby město nezahlcovaly agresivní a nevkusné poutače nebo plakáty. Pro městské budovy a organizace bude dokument závazný. Pro místní firmy a podnikatele to bude jenom doporučení. Vsetínská radnice chce na popud obyvatel taky změnit podobu výdejních boxů. Chce třeba sjednotit jejich vzhled a velikost. Dnešní dopoledne má být na východě Moravy skoro jasné až polojasné, pak už by mělo trochu přibývat oblačnosti, ale nebude to žádná hrůza. Přehánky by se dnes objevit neměly. Odpolední maxima 21 až 24 stupňů.
13: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy.
0: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Hezké ránko.
15: Krásný pátek přejeme.
0: Snídaně šampionů.
14: To se tak parádně poslouchá, to slovo pátek. Taky z toho máte takovou radost?
15: Máme.
16: Zní to skvěle.
14: Zní to dospěle?
15: Skvěle.
14: Já jsem ale všiml si, já jsem dneska od rána Davida, třeba už po 8 ptám, co říkal.
16: My nejsme na stejné vlně dneska.
14: Nejsme. Tak jsme rádi, že vy jste na té správné vlně s námi tady. Si a Cheap Thrill, s tímto celé odstartujeme. Hezké ráno.

0: Pět minut po sedmé, takhle zní páteční Hit Radio a Sia, dobré ráno. Představte si, že ležíte na pláži. Představujete si to?
1: Jo, to jde snadno, tato představa.
0: To jde lehce. Užíváte si dovču a vedle vás na lehátku leží člověk, se kterým jste se před měsícem rozešli. Jak vám zní tohle pokračování?
1: Co už je horší, no?
0: Takhle, je to trend. Lidi kvůli obřím cenám a storno poplatkům tráví dovolenou s ex, kterou si teda zaplatili společně, než se rozešli. Jo?

0: Máme zaplacenou dovču, jo, tady s Monikou. S Monikou víš, jak to mezi náma prostě jako bylo, co jsem ti o ní vyprávil, ale my spolu teďka musíme ještě jako jet na ty 3 týdny jako na dovolenou, jo, je to v pohodě.
1: Vy jste zatím vynechali jeden hodně důležitý fakt, a to sice kam by ta dovolená byla. Jiná věc je, kdyby to mělo být na Mácháči, tak to bych asi ožil, ale kdyby to měla být nějaká tropická destinace.
0: Na Mácháč právě bych jel.
1: Okay,
0: to je pravda, to je vlastně pravda, no, takže.
2: Máme tady ještě někoho, kdo tohle zažil.
0: Tady ve studiu.
2: Mezi našimi posluchači, jestli jste něco takového zažili, nebo o někom takovým víte, stejně jako já, tak nám určitě dejte vědět.
0: No a taky, jestli byste dokázali vlastně strávit týden v jednom hotelovém pokoji se svým ex. Nahrajte nám to jako hlasovku na 777-937-777, nebo nám to pošlete klasicky jako zprávu. Teď Krištof, hezké ráno!

0: Za minutu čtvrt na osm ladíte páteční Hit Radio, krásné ráno. Společná dovolená s ex, ano nebo ne? Ano, je to trend, lidé si koupí dovolenou, pak se rozejdou a co s tím? Zrušit, nechat propadnout, storno poplatky velký, tak trendem je, že na tu dovolenou jedou spolu.
1: Ptali jsme se, jak to je ve vašem případě, jestli jste něco takového zažili, případně byste byli ochotní podstoupit. Tak jedna ze zpráv zní, ahoj Hit Radio, já to nezažila, ale kamarádka se s přítelem rozešla po cestě na dovolenou. Ale jak to vypadá, užili si to tam, protože se vrátila těhotná.
0: Směřováníčko proběhlo. Další zpráva od Týny. Ahoj, zažila, když jsem se rozešla s ex, měli jsme koupenou ale rodinou dovolenou s rodiči do Tunisu. Nakonec jsme teda společně odjeli a museli sdílet společný pokoj. V první řadě jsme si od sebe oddělili postele, abychom nebyli v úplném kontaktu, ale nejhorší na tom bylo, že v té době rodiče nic nevěděli, že jsme se rozešli, tak jsme museli předstírat, jak jsme spolu šťastní a zamilovaní.
1: Počkej, já si teďka to úplně vybavila, tak to nechápu, že jsem na to zapomněla. To se mi stalo na střední taky. Já jsem s tehdejším ex-přítelem, to bylo v Čechách, jsme jeli jenom jako na dovču, ale s mýma rodičema. A taky jsme předstírali, že jsme spolu, že jo? Protože už jsme spolu nebyli, ale nechtěli jsme to nikomu říct. To je hustý.
0: To je neuvěřitelný.
2: Co když i tvoje rodiče tehdy předstírali?
1: No, máma tam měla svého nového manžela, takže rodiče už nic nepředstírali, ty už byli rozvedený.
0: A už to bylo jasný. Takže na dovolenou s ex vlastně ano, když už za to dáme takový peníze, že? Shakira, hezké ráno.

0: 7.19, tohle je Shakira na Hit Rádiu. Hezké ráno, vstupenky na MotoGP v Brně. Už za nějakých 15 minut budete soutěžit o tento týden poslední várku, tak na to počkejte. No a samozřejmě, myslíme i na vás, kdo nás vodíte za volantem, přidáme aktuální dopravu a zvládneme i další parádní muziku, třeba tohle Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Trenirkarna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenirkarna.cz.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
7: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 23. května budeme ve Zlíně v budově 14/15 Baťova institutu. Happyplant.cz.
11: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
12: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
11: Souhlasím.
13: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor! Při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte i hned na klimu.cz.
14: Městská policie Zlín hledá do svých řad nové spolupracovníky. Pokud chceš aktivně pracovat pro bezpečné město a pomáhat ostatním, staň se zlínským strážníkem. Nabízíme zajímavé povolání, dlouhodobou pracovní perspektivu, pravidelný příjem a další výhody. Veškeré informace najdeš na www.mpzlín.cz. Staň se strážníkem a pracuj společně s námi pro dobrý Zlín.
15: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, v Opavě v Gogolově ulici mezi křižovatkami ulic Máchova a Čajkovského probíhá výměna vodovodní armatury, silnice je uzavřená.
1: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio Zlín.

0: Forever Young. David Guetta, Alphaville, Ava Max, 7 hodin 30 minut, tohle je páteční Hit Radio, hezké ráno. Za malou chvíli rychlá pitka o Gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně, nejdřív David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Mača je dobrá, ale neměli bychom to přehánět. Zdravotníci stále častěji řeší, jak zdravá je častá konzumace koncentrovaného zeleného čaje. Záleží údajně na množství, kvalitě a individuální citlivosti. Do Brna se sjíždí nejen sudečtí Němci, ale taky fanoušci asijské popkultury. Startuje tam totiž oblíbený Anime Fest. Loni na něj dorazilo na 40 000 lidí. Letos by jich podle odhadů mohlo přijít ještě víc. Když šachy, tak jedině pod vodou. O kuriozní způsob této legendární logické hry je stále větší zájem. Letošní světový šampionát v Polsku přilákal doposud největší množství hráčů, celkem 62.
0: Šachy pod vodou. Podle mě už lidi nevědí, co z nudy vymýšlet. Včera jsme se tady bavili o borci, který štrikoval během maratonu.
2: Je to tak. A teďka, já jsem se koukal na video, schválně se zkuste najít na internetu, vypadá to úplně bizarně. Prostě lidi, kteří jsou po pás ve vodě a vždycky, když chtějí odehrát tah, tak se musí na chvíli ponořit pod vodu, táhnou a pak zase vyplavou nad vodu.
0: To si dá hrozný práce, co? Jsem taková blbost. Poslední gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně. O tom je rychlá pětka a ty pro vás máme právě teď.
3: MotoGP bude 19. až 21. 6. Vy tou gold vstupenkou získáte přístup na všechny přírodní tribuny, taky možnost přecházet mezi různými sektory, sledovat ty závody z různých míst a taky kompletní víkendový program, včetně tréninků, kvalifikací i hlavního závodu.
0: Hezky, tohle chcete, tak pokud byste rádi vyhráli, napište nám, chci soutěžit a koho byste vzali sebou na 777 937 777 732. Hezké ráno.

0: Kes. Pasta. 7.35.
1: Rychlá pětka.
0: Posloucháte Hit Radio a máme pro vás poslední vstupenky, gold vstupenky na celý víkend MotoGP, který se vrací zpátky do Brna.
2: Grand Prix tam 19. až 21. června doveze světovou motocyklovou špičku. Marc Marquez, Jorge Martin, taky Filip Salač, na tyhle a další se můžete těšit.
0: A s námi v éteru je Pája. Pájo, hezké ráno.
3: Hezké ráno, ahoj.
0: Hezké ráno. Pája z Friedlandu nad Ostravicí. Jak je ve Friedlandu, prosím pěkně?
3: No krásně, dneska to vypadá slibně.
0: Tak to je hezký, hlavně je pátek a hlavně máš možnost vyhrát tady ty golf vstupenky. Ty jsi psala, že bys vzala nejlepší kamarádku, takže vy jste takový motorkářky, jo, Pájo?
3: Jo, jsme. Sice už jsme dlouho nebyli na Grand, ale jsme takové.
0: Hezký, tak teďka to třeba vyjde a úplně gratis, tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se jmenuje parťák Šreka, který pořád mluví?
3: Wow, oslík.
0: Přesně.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Pájo, na kterém kontinentu leží Egypt?
3: Afrika?
0: Přesně tak.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Které ovoce je symbolem a logem firmy Apple?
3: Jablíčko.
0: Mm-hmm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Pájo, jaké je telefonní číslo na hasiče?
3: 150.
0: 8. Ty jsi řekla na začátku
3: 150 rovný.
0: Tak, dobře. A poslední pátá.
2: Kam pojedeš na letošní MotoGP?
3: Do Brna.
2: Doufejme, že tam nebudou potřeba hasiči.
3: Super.
0: Hele, Pájo, kdyby cokoliv, tak volej 112, jo?
3: Jo.
2: Prosím, ať se trefíš.
0: Tak je to tvoje, moc gratulujeme, gold vstupenky na celý víkend MotoGP, můžete se s kamarádkou těšit.
3: Krásně, děkuji moc.
2: Moc gratulujeme.
0: Tak krásný víkend, Pájo, ahoj.
3: Díky moc.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio. MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz. Hit Radio Zlín.

0: Kamel je Superstar 741, tohle je páteční Hit Radio Krásné ránko. Dámy a pánové, je tady matematický podraz století. Matematický podraz století, celý život žijeme v obřím motoristickém klamu. Zajímalo by mě, kolik koní má vaše auto, co? Budeš vědět, Jasmin, cca? Zhruba.
1: U nás s elektroautem netuším.
0: Dobře, tak třeba 500. Kolik má Davidovo auto?
2: No? Určitě míň.
0: Dobře.
2: 300.
0: Moje 320.
2: Tak to moje teda výrazně míň.
0: A já jsem zjistil včera, že jeden kůň, není jeden kůň tak, jak si myslíme, ale jeden kůň se rovná 15 koňských sil, jo. Takže když má někdo třeba 300 koňový auto, tak to musíš vydělit 15.
2: Vynásobit 15.
0: Vydělit. Protože jeden kůň se rovná 15 koňských sil, ten kůň je schopný vyvinout 15 koňských sil, jako
2: jo,
0: to takhle, zvíře.
2: Takže vážně viděli.
0: Takže jako to bylo obrovský překvapení pro mě, já jsem včera, když jsem to četl, tak říkám, to není možný. Takže opravdu to tak je.
2: A pak ještě aby jsme to teda uvedli na správnou míru. Když má auto 15 koní, tak je to síla jednoho poníka.
0: Takže máš prostě 300 koní, takže ne 300 koní pod kapotou, ale jako by tam prostě bylo 20 kobyl, jako jo. Mm-hmm. Jo, což je jako zajímavý zjištění a je to matematický potras století. Mimochodem, člověk je schopen vyvinout sílu jednoho koně.
2: Jednoho kterého koně?
0: Normálního, klasického, ne jednoho, prostě nějaký hatatitly, jo.
2: To jo, ale jestli teď toho automobilu...
1: Nebo nějakej poník.
0: Nevím, prostě převalskej třeba.
2: No, zajímavý.
0: Je opravdu, já jsem v tomhle ležel včera asi 15 minut a zjišťoval jsem se o tom jako detaily a ač to teďka zní možná neuvěřitelně, tak opravdu to tak je. Takže z toho vyplývá, že jeden kůň je vlastně jeden člověk. Je tak?
2: Asi jo teda, no.
1: My jsme zmatení.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
6: Hausbrand Café per favore?
7: Si, signora.
8: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
9: Když ultra výhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Lego Editions Helma Lewis Hamilton ze Scuderia Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
10: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MiG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
11: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
10: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
12: Město Zlín vás zve na zahajovací festivalový den plný nekonečných možností. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 19 hodin na náměstí Míru. Těšte se na fotbalisty, hokejisty, pojízdnou policejní služebnu, popelářské auto, dílničky a spoustu dalšího programu. Město Zlín, spolupořadatel Zlín Film Festivalu.
13: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já,
6: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
14: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Moravy a Slezska hlásíte bouračku dvou osobáků. Na výjezdu z Jalubí na Uherské Hradiště se srazila dvě osobní auta, moc to tam nehoňte.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Ráno na Hit Radio pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Páteční Hitrádio, krásné ránko, Michal, Jasmin a David.
1: Před chvílí jsme se tady bavili o tom, jak jsme žili ve lži, co se týče koňský síly, což je ale vlastně v pohodě lež, protože představte si, že třeba chodíte rok s nějakou ženou, pak si ji chcete vzít za ženu, uděláte to, máte za sebou ten obřad, jste oddaný a až 12 dní po svatbě zjistíte, že ta vaše novomanželka je muž.
2: Počkej,
3: tak proto si tak jak? Rozuměli.
1: To se opravdu stalo. Stalo se to v Indonésii a přijde mi to teda naprosto brutální. Ale vlastně on to zjistil tím pádem až po roce a 12 dnech, kdyby vás zajímalo jak, tak prej si začala po svatbě pořád zakrývat tvář, odmítala intimitu a nakonec se ukázalo, že celý ten vztah byl jenom kvůli penězům.
0: Máme to i zúrovněný. To je neuvěřitelný. Hele, takhle to bylo. Jako, co je naprosto jistý, je jedna věc teda, že milování proběhlo až po svatbě.
1: No to každopádně, takže nekupovat zajíci v pytli, jak se říká, že jo?

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
2: Lékaři a sestry, mobilní hospic Strom života rozšiřuje svůj tým na Zlínsku, Olomoucku a Přerovsku. Nabízíme vám stabilitu největšího mobilního hospice, flexibilní pracovní dobu, služební vůz a zaměstnanecké benefity. Pomozte nevylečitelně nemocným prožít závěr života doma a důstojně. Životastrom.cz.
3: Radíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do Pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
4: Elite Date, seznamka pro vztah.
1: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
4: Elitedate.cz.
6: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Tam, kde byla ještě nedávno zima, bude extrémní vedro. Evropu totiž podle předpovědi sevře tepelná kupole. Například na jihu Evropy by mohly naměřit až tropických 40 stupňů, a to především ve Španělsku nebo Portugalsku. Na přelomu týdne potom vedra dorazí taky do Česka. O nejvyšší horu světa je stále větší zájem. Na Mount Everest vylezlo za jediný den, tuto středu, největší množství horolezců a šerpů v historii, 274. Nepál dlouhodobě čelí kritice za to, že na Everest pouští příliš mnoho lidí. Velké množství výprav může vést k nebezpečným kolonám v takzvané zóně smrti pod vrcholem. Do Polska nejspíš zamíří další američtí vojáci. Prezident Donald Trump se nechal slyšet, že k našemu severnímu sousedovi pošle dalších 5000. Není ale jasné, jaké jednotky má konkrétně na mysli. Minulou středu totiž z ničeho nic americké ministerstvo obrany náhle zrušilo plánované nasazení více než 4000 vojáků. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Obyvatelé Zlína budou mít slevy při využívání městských služeb. Levněji si budeme moct koupit třeba lístek do zoo, vstup na koupaliště, do divadla nebo na akce Živého Zlína. U většiny bude sleva 10%, a to už od června. Stačí se prokázat občankou, že máme trvalý pobyt ve Zlíně. Chystá se i elektronický systém, abychom slevu mohli čerpat i online. Pátek nám na východě Moravy startuje pod skoro jasnou až polojasnou oblohou. V průběhu dne bude oblačnosti postupně přibývat. Pršet by ale nakonec vůbec nemělo a ani o víkendu moc přeháněk nečekejme. Dnes bude do 24 stupňů, v neděli až 28.
11: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy.
12: Dobré ráno, šampione!
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
14: Jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
15: Dobré páteční ráno.
16: Ahoj, ahoj.
17: Snídaně šampionů.
15: Tohle mi chybělo celý týden, Jasmin. Ahoj, ahoj.
18: Celý týden jsem dvakrát chyběla, ale děláme z toho celý týden. No jasně, pojďme.
19: Ty, co měli přijít, nepřišli, no.
15: A jsou tady už, krásné ráno. Jasmin, David, Michal, to jsme my tři.
16: Pánové, máte Instagram?
15: Jo.
19: Taky.
16: Taky. No, tak prej to není sociální síť pro vás. Kdo to řek a proč to řek, to si povíme za chvíli.
15: No dobře, no.
19: Ty jsi to tu řekla.
15: Avicii, Levels na Hit Radio 8.02 ráno.

0: páteční ráno, Hit Radio v uších, taky Hozier, Too Sweet v 8.09.
1: Zvedne ruku i v autě každý muž, co má Instagram. Ano, vidíme většinu z vás.
0: Já už nejsme vidět, ale tak prostě nebudeme lhát. Našim posluchačům ne.
1: Ale vás jsme viděli. Elon Musk, prosím vás, v nedávných dnech řekl, že Instagram je jenom pro ženy. Což teda nevím, protože jsme koukali na aktuální data, které ukazují, že asi 52% uživatelů Instagramu jsou naopak chlapy.
2: No navíc dva nejsledovanější Instagramové profily na světě patří taky mužům. Cristiano Ronaldo 664 milionů a Lionel Messi 506 milionů.
0: To je vlastně kolik, že má 660, to je vlastně jako ty, ne?
2: To je jako já, akorát v milionech.
0: Akorát to má v milionech, no, ale já si říkám, jestli to nebude čistá pomluva toto, tak jako víme, že Elon Musk, tak jeho síť X-ko, že jo, tak jestli třeba nezávidí trošku, jako, Zuckerbergovi. Trošku, jako, no. to je prostě, jako když se ti něco nelíbí a chceš někoho pomluvit, tak prostě pomluváš, kopeš do toho druhýho, že jo, víme, no. Takže, jak to je teda s těma ženama?
1: Vy to naopak dost využíváte, mám pocit.
0: Jakože lajkujeme každou ženu, kterou tam vidíme?
1: No.
0: To není možný.
1: Teda ne vy dva konkrétně, ale.
0: To, přesně, to jsem chtěla říct, no. Jakože bychom jeli po Instagramu a dávali srdíčka polonahým holkám. My chlapi, neblbni. Jasmin, prosím tě. Erik Fritz, Color Me, 8 hodin 10 minut, hezké ráno.

0: Huntrix Golden, 8:15, Hit Radio a vy, dobré ránko. Holky, ženy, taky máte jedno konkrétní místo na zemi, kde vaše morální zásady neplatí? Ano, říkáte si, cože to je za nesmysl, vysvětlím. Zpěvačka Kesha šokovala fanoušky tvrzením, že žije v naprostém celibátu a že milování k životu absolutně nepotřebuje. Je tady ale jedno, ale dodala zásadní výjimku, že svůj slib cudnosti ruší v Itálii, protože prý tamním chlapům prostě nejde odolat.
1: Prý je tady geosexuálka, to se mi líbí, jakože, hele, zlato, nepodvedu tě, ale jestli budu v Itálii, tak sorry, to se na mě nemůžeš zlobit, jako.
0: Novej termín geosexuál. Mně to přijde vlastně celý takový postavený na hlavu, to je jako, představ si, jo, představte si, že držíte brutální dietu, jo, ale sacharidy se nepočítají, když si to jdeš sníst jako třeba potně, jo, něco takovýho. Ale dobře, pojďme zpátky k těm Italům, jo, jako takhle, ty karabiněry.
1: No jo.
0: V těch kozečkách, jako jo. To se podlamují nohy i mě. Pojď sem, kámo. Kámo, zatkni mě.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Alegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
8: Kaufland.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.

0: www.radiofine.cz.
1: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážo Plážo Festu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lajoplajofest.cz.
2: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Moravě a ve Slezsku pozor na překážku v plynulosti provozu. V Ostravě v Podmolově ulici probíhají stavební práce, počítejte s omezením.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Zlín.

od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Za 8:59. Tohle je Hit Radio a Mirai Summer Love. Michal, jsme na David, to jsme my tři, přejeme hezké ráno a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Festivalová sezóna startuje a my bychom měli být ještě opatrnější, a to především při nakupování lístků. Na českém internetu totiž přibývá podvodníků, kteří nabízí falešné vstupenky. Odborníci proto doporučují nakupovat lístky přímo na oficiálních a prověřených platformách. Donald Trump má v Bangladéši dvojníka, albínského bůvola, který je americkému prezidentovi opravdu hodně podobný. Stala se z něj hvězda internetu, za kterou se sjíždějí lidé z celého okolí. No a čeká nás prostuněný víkend, podle meteorologů vůbec nejteplejší od začátku roku, obloha převážně jasná, teploty kolem tropické třicítky.
0: To bude fantazie, navíc zítra hokej, Česko, Slovensko, krásný počasí, grilovanda, pivko. Těšíte se?
3: No jo.
2: Jasně.
0: Tak těšíme se společně. A těšit se můžete i vy na srdcovky s Jirkou Plnářem. Ten vám bude hrát mezi 12. a 13. 5 srdcovek plus jednu vaši. A pojďme dělat, že tohle je taky srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. Tohle je DJ Sesh. A stay na Hit Radio 8:29.
2: Ty Sesh, tak dobré.
0: Party začíná, hezké ráno.

0: Be Mine a Hit Radio v 8.35.
1: Holky, hlavně. Už se ví, co se bude v létě nosit. Modní experti už mají jasno, takže my taky. A vydávejte pozor, i když si samozřejmě noste, co chcete, to dá rozum. Ale kdybyste chtěli být v obraze, co bude trendy? Jo. Tak prej se budou nosit šíleně svítivý barvy, které mají zlepšovat náladu. Tudíž, kdo jedete all black outfity, tak trendy letos nebudou.
0: Dobře.
1: A hlavně, co už teda pozoruju hodně, puntíky, všude puntíky. Zrovna jsem viděla kamarádku, co má puntíkatý nechty, jiná má puntíkatou bundu, prostě všude jsou puntíky.
0: Přemýšlím o tom, že já si budu mít trochu problém, protože já teda jedu, jak jsi říkala, all black. Já mám rád černou a všechny její odstíny, to je moje oblíbená. Ale pak samozřejmě bílou, černá nebo bílá, já nic jiného, jo. Ale puntíky vlastně nemám na ničem, ani na trenkách, ani na ponožkách, na ničem, na ničem.
1: Jsme rádi, že to víme, že nikde nemáš. Nicméně, já jsem chtěla naskočit do tohohle toho puntíkatýho vlaku, ale prostě mi to nesluší. Já doufám, že najdu něco, co, protože mně se to jako líbí, ale bohužel mi to nesluší. Nicméně, máš třeba ty a máte vy, naši posluchači, nějaký kousek nějakého oblečení, který vaše partnerka nebo váš partner fakt jako na vás nemá rád?
0: Co čert nechtěl, Jasmin, shodou všech okolností a náhod jsme včera probírali můj šatník. Věci, které jsem měl v pytli a které jsem nenosil, takže se kouknu, jestli mi to náhodou nebude, tak 95% věcí mi nebylo. Ale nejlepší bylo, když jsem vytáhl tričko, který jsem měl fakt oblíbený, a bylo to takový vínově, takový vínový a tigrovaný.
1: Tigrovaný?
0: A moje holka na mě kouká a říká, tohle jsi fakt nikdy nosil? A já říkám, ne, to já si to nechám, nevím, do garáže třeba. A on říká, ne, to si nenecháš ani do garáže. Tak už není.
1: Už není, znám to taky tohle, no, taky se takhle vyhazujou věci.
0: Co třeba tvůj Kuba, má něco takového, co jsi mu zakázala nosit?
1: Já spíš jako v minulosti, jako u jiných partnerů, můj Kuba na tohle je úplně jako super, on má strašně hezký věci, strašně rád podporuje lokální český značky a tak, takže tady ten problém nemám.
0: A má puntíky?
1: Zatím ne, ale napravíme to.
0: Takhle, od tebe zatím žádný puntík rozhodně nemá. Za chvíli Gustavo Lima, baláda pro vás, kdo nás ladíte. Taky Coldplay, We Pray, tady na Hit Radio. Hezké ránko.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
3: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
4: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví, a lítej v tom s námi.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
7: Stojíme při vás již po generace. Jsme hasičská vzájemná pojišťovna. Potřebujete autopojištění, aktualizovat pojistku nemovitosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance, hasiče či myslivce? Jsme tu pro vás ve Zlíně Loukách nebo na telefonu 577 700 100.
8: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online. Lásko, jaký bys chtěla auto?
9: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
8: Ale já myslel, jakou barvu.
9: Barvu? Já tak to nevím.
8: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
3: Dopřejte si výjimečný zážitek, kde se vaše sny o odpočinku stanou skutečností. V oáze klidu jsou thajské masáže oslavou smyslových zážitků. Začneme očistnou koupelí nohou, následuje relaxační thajská masáž dle vašeho výběru a na závěr čajový rituál. Pravý thajský relax přímo v centru Zlína, v budově Oko ve druhém patře. Nebo darujte radost formou dárkových poukazů. oaza-klidu.cz
4: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.

0: Coldplay, We Pray na Hit Rádiu v 8.48. Fandit, modlit se budeme zítra. Otázka na vás, sledujete hokej? Fandíte? Jasmin, fandíš?
1: Fandím.
0: Fandíš. Takhle, zítra nás čeká mistrovství, mistrovský zápas proti Slovensku. A to je událost, kdy se podle mě na hokej kouknou i ti, koho to normálně moc nebere. Jo, Česko-Slovensko, 16.20 zítra. A já už teďka mám takový tušení, že z jejich brankáře uděláme legendu, vypálíme na něj tak 200 střel a vyhrajeme 2-1 po tom, co budeme 58 minut prohrávat, protože mně přijde, že my to prostě jinak letos jako neumíme, jo? A tak tady je otázka. Chlapi, už jste pozvali kámoše k vám domů, co? Holky, už jste si udělali náhradní program, nechty, vlasy, výlet s kamojdou, anebo fandíte celá rodina a jdete do místní knajpy pěkně pohromadě? Dobře, super plán na víkend, navíc bude hezky, takže zítra to urvem, Jasmin, co?
1: Urvem to!
0: Urvem to, Češi!

0: tohle je páteční Hit Radio a snídaně šampionů. A my se s vámi jdeme rozloučit. Děkujeme za celý tento týden.
1: Děkujeme, budeme se těšit samozřejmě po víkendu, ale nejdřív si ten víkend a ještě zbytek pátku samozřejmě užijte.
0: Užijte, no a pokud jste nás náhodou naladili až teď, tak připomínáme, že od pondělí budete tady u nás na Hit Radio soutěžit o zájezd v hodnotě 40 000 korun.
1: K moři.
0: K moři, no samozřejmě, ne na Macha, jo.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
0: I když za 4-5 u Macháče, tak to byl mejdan. Tak se mějte hezky, užijte si víkend.
1: Ahoj.
0: Čau v pondělí.
2: Hit Radio Zlín. Máme srdce, které hraje pro východní Moravu. Které hraje pro východní Moravu. Jsme Hit Radio. Hit Radio Zlín.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Aktuálně jezdíte bez nehod, jenom pozor na zdržení v Kroměříži v ulici Hulínská. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Městská policie Zlín hledá do svých řad nové spolupracovníky. Pokud chceš aktivně pracovat pro bezpečné město a pomáhat ostatním, staň se zlínským strážníkem. Nabízíme zajímavé povolání, dlouhodobou pracovní perspektivu, pravidelný příjem a další výhody. Veškeré informace najdeš na www.mpzlín.cz. Staň se strážníkem a pracuj společně s námi pro dobrý Zlín. Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
5: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata sherry 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
7: Online.
2: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio Zlín.
12: Máme 9 hodin, krátké zprávy a Bára Furkartová. Zájem o portál dopravy roste. Nejvíce ho využívají lidé ve věku 30 až 40 let. Nárůst uživatelů je ale i ve starší věkové kategorii. Kolik elektronických žádostí tato skupina za posledních 16 měsíců podala výmluvčí rezortu dopravy Alena Míl?
13: Ve skupině lidí ve věku od 61 do 70 let bylo podáno přes 24 000 elektronických žádostí a u řidičů ve věku od 71 do 80 let přes 9200 elektronických žádostí.
12: Portál mnohé předvyplní za vás. Pro uživatele je tedy velmi přívětivý. Policie stíhá 20 lidí v souvislosti s veřejnými zakázkami Havířova. Kauza se týká bytů ve správě městské realitní agentury. Obvinění se měli podílet na zmanipulování soutěží o zakázky na opravy bytů ve městě za asi 100 milionů korun. O víkendu pozor na klíšťata. Teploty půjdou nahoru a tak by měla být mimořádně aktivní. Svědčí jim totiž současné teplo a také vlhko. Doporučuje se proto nevstupovat volně do lesů. A zapomínat bychom neměli ani na repelent a také na důkladnou prohlídku.
4: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
14: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy.
3: Aktuální teploty na Zlínsku 13 stupňů, dnes půjdeme opět na 21 a celý den bude svítit slunce, sem tam nějaký mráček.
2: Hit Radio Zlín.
3: Krásné ráno, tak Alžběta Kolečka-Jařová už je opět s vámi. Pátek na Hit Radio Zlín už jede na plné obrátky. No a krásný víkend před náma. A o tom si taky budem povídat, co nás čeká za akce, události. No a pokud byste chtěli jako občané Zlína ještě víc výhod, tak přichází opravdu super příležitost. Za chvilku si o tom řekneme víc. Ale teď startujeme Miles Smith.

Nelly Furtado, All Good Things, návrat do milénii na Hit Radio Zlín, to je naše, ale samozřejmě Nelly Furtado působí i dnes, stále krásná, skvělá. A za chvilku pokračujeme s další skvělou hudbou, ale teď schválně, kolik z vás má trvalý pobyt ve Zlíně, protože nedávno se řešila samozřejmě odměna, jo, a tento rok, dokonce už od června, bude dost pravděpodobně další důvod, přátelé, protože Zlín zavádí takzvanou kartu občana, nejde přímo o nějakou plastovou kartičku, bude to fungovat čistě s občankou, ale lidi s trvalým pobytem ve Zlíně získají slevy například do zoo, na zámek nebo na různé sportoviště. A už od 1. června, takže to omrkněte, protože i 10% sleva si myslím, že potěší. Breakfast at Tiffany's. Posílám k vám Deep Blue Something.

0: Ladíte Hit Radio Zlín, Alžběta s vámi a píše nám do studia Radka. Ahoj všichni, pátek je můj oblíbený den v týdnu, tak tam pošlete nějakou pořádnou písničku pro dnešní den. Třeba Avíčiho nebo Apathy. Mějte se. Tak Raduš, už za chvilku pošlu Like It a taky Apathy. Takže děkujeme za zprávu. Uživej pořádně svůj nejoblíbenější den, protože v tom nejsi sama.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
5: trenirkarna.cz.
6: Hej ty! Ne, ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
5: trenirkarna.cz.
7: Housebrand Café, per favore?
8: Si, signora.
9: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
10: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
11: Nové zlínské centrum pro bydlení. Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod Jižními svahy. Pomůžeme vám s pronájmy, prodejem a koupí nemovitosti či hypotékou. Více na www.zvonek.cz.
12: Město Zlín vás zve na zahajovací festivalový den plný nekonečných možností. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 19 hodin na náměstí Míru. Těšte se na fotbalisty, hokejisty, pojízdnou policejní služebnu, popelářské auto, dílničky a spoustu dalšího programu. Město Zlín, spolupořadatel Zlín Film Festivalu.
13: Lásko, jaký bys chtěla auto?
14: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
13: Ale já myslel, jakou barvu?
14: Barvu? Já tak to nevím.
13: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
15: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

Rosie, Bruno Mars, i tohle je Hit Radio Zlín a protože pátek, bláznů svátek, tak já slavím s váma i dneska a to si žádá zase další pořádnou nálož, přátelé. Sonic, tak to myslím, že je ono. To potřebujeme, it feels so good.

0: Måneskin, The Loneliest, Hit Radio Zlín ve vašich uších. No a do konce hodiny si užijeme ještě Zaru Larsson, Enriqueho Iglesiase a nebo taky Davida Guettu. Takže opravdu páteční tornádo s hudbou. No přátelé, dneska jsem zjistila dokonce jednu takovou zajímavou věc, že je den Sherlocka Holmesa, což je za mě ideální chvilka se tvářit chytře a říkat elementární, Watsone. 22. května. Je to právě dneska, protože se narodil spisovatel Arthur Conan Doyle, což byl právě muž, který vytvořil tady toho nejslavnějšího detektiva všech dob, Sherlocka Holmesa. Samozřejmě fiktivní postava, ale do dneška má vlastní muzeum. Samozřejmě taky spoustu fanoušků a dokonce se tvrdí, že Conan Doyle nebyl autor, ale jenom Watsonův vydavatel zápisků, takže luxus, já to možná dneska zapnu. Za chvilku pokračujem.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. ANEP, kyberbezpečnost pro každého.
2: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
3: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
2: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
4: Mikona Auto ve Zlíně. Váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
5: Burger sem, burger tam, všechny burgery ochutnám.
6: Burger Street Festival na Čepkově od 22. do 24. května.
5: Burgery, XXL burgery, cheeseburgery, vegeburgery a spousta další.
6: Ale i sladké churros, donaty, superdrinky, piva a bohatý doprovodný program.
5: Burger Street Festival 22. až 24. května, Nákupní centrum Čepkov Zlín, vstup zdarma.
6: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
7: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
8: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
9: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět skrotit.
10: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 23. května budeme ve Zlíně v budově 14/15 Baťova institutu. Happyplant.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
12: Lékaři a sestry, mobilní hospic Strom života rozšiřuje svůj tým na Zlínsku, Olomoucku a Přerovsku. Nabízíme vám stabilitu největšího mobilního hospice, flexibilní pracovní dobu, služební vůz a zaměstnanecké benefity. Pomozte nevyléčitelně nemocným prožít závěr života doma a důstojně. Životastrom.cz.
13: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
14: Unihobby.
13: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
15: Radíte?
16: A tohle znáte?
15: Bylo to fajn, ozvu se.
16: Sestěhujem se hned?
15: Zapomněl jsem peněženku.
16: Uděláme si selfiečko?
15: Promiň, volá manželka.
16: Mrkneme do pařížský?
15: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
17: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
16: Elite Date, seznamka pro vztah.
18: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
16: elitedate.cz.
14: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
19: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
20: Dobré obaly.cz. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobré obaly.cz.
21: Hit Radio Zlín.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Bon Jovi na závěr hodiny, co víc si přát. 10 hodin, 1 minuta, jdeme na silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Jezdíte bez nehod, jenom se ještě dnes čistí uliční vpustě v Boršici u Bletnice, ve Slavkově, Horním Němčí a Strání. No a taky ve Starém Městě a Uherském Hradišti, tak projíždějte opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Hotovo?
2: Hotovo.
1: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
3: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz.
4: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
8: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
9: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
11: 10 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Evropu sevře vlna veder. Důvodem je takzvaná tepelná kupole, která teploty vyžene vysoko nad průměr. Jako první už to pocítili na Pyrenejském poloostrově. Ve Španělsku v tomto týdnu naměřili přes 630 stupňů Celsia. Na přelomu týdne pak vlna veder zasáhne i Česko. Ve Frýdku Místku vznikne nový sportovně relaxační areál. Spojí plavecký bazén a krytou ledovou plochu. Stát bude na pozemcích za stadionem TJ Slezan. Radnice už představila koncept, který má rozšířit sportovní možnosti jak pro místní kluby, tak i pro veřejnost, která zároveň může posílat návrhy, jak by se areál mohl jmenovat. Botanické zahrady po celém Česku dnes nabídnou zvláštní program u příležitosti Světového dne biodiverzity. Během plánovaných akcí chtějí veřejnost seznámit s činností, sbírkami anebo významem zahrad pro uchování přírodního a kulturního dědictví. Program připravili třeba v Bečově nad Teplou, v Táboře anebo v Průhonicích. Na jihu Čech dnes odstartuje rally Český Krumlov, druhý závod mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. Jako lídr průběžného pořadí se na start postaví Filip Mareš. O jubilejní 10. triumf pak bude v soutěži usilovat úřadující šampion Jan Kopecký.
10: Hokejový servis Hit Radio.
12: Kanadští hokejisté zdolali na mistrovství světa ve Freiburgu Norsko 6-5 v prodloužení a navzdory ztrátě prvního bodu ve čtvrtém utkání na turnaji se posunuli do čela skupiny B před Česko. Norové sahali po historicky třetí výhře ve vzájemných zápasech, ale v čase 58-21 vyrovnal Ryan O'Reilly a po 29 sekundách prodloužení rozhodl Mark Scheifele. Autor vítězné branky zazářil 4 body za hat-trick a 1 asistenci.
13: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy.
0: Teploty stále stoupají, aktuálně 16 stupňů a během dnešního dne se dostaneme až na 21. Celý den bude slunečno.
10: Hit Radio Zlín.
0: Další společná hodinka před námi a podíváme se na nějaké kulturní tipy a také na takovou hypotézu, co bude do roku 2025.

Ed Sheeran, Hit Radio Zlín, stále s vámi i v pátek, protože to je potřeba spousta skvělé nálady i hudby. No ale teď co říct, co frčí, tak to jsou šachy pod vodou. Já jsem ve velkém překvapení, ale opravdu, hráči normálně se ponoří ke dnu toho bazénu a na jeden nádech udělají jeden tah. Pak zase vyplavou nahoru. Tak tomu se dá opravdu říkat sport, bych řekla, protože tam zpátky nahoru dolů, to podle mě dá opravdu zabrat. A znáte to vůbec, tady tuhle tu hru? Já bych to asi klidně zkusila, pro pobavení. Co říkáte, to bude chtít nějaké šachy s magnetem? No co já vím, asi se podívám. Jedeme dál, Friday, I'm in love, tak to jsou Cure a dneska se to ideálně hodí, protože máme pátek a I'm in love, jo, dá se říct, že určitě ano. Jak to máte vy?

0: Rudimental a za chvilku taky Leony nebo Linkin Park a takhle to milujeme. To je Hit Radio Zlín a na mě vyskočil včera příspěvek. Taková hypotéza, co všechno se stane do roku 2050. Samozřejmě já jsem to brala spíš jako vtip, ale byly tam věci jako, že vysokorychlostní vlaky nahradí letadla, obchody budou plně samoobslužné. No, co já vím, ono těch 25 let není zas až tak moc jako dlouhá doba, jo, na to, aby nahradili letadla vlaky. Nicméně mě nejvíc pobavily komentáře pod tím příspěvkem, kdy asi minimálně 10 příspěvků, na které jsem narazila takhle jakože ze startu, nebo těch komentářů, tam bylo, že možná do té doby vyjde GTA 6. No, já si myslím, že přesně tak nějak to je. Dávají si na čas, no, a dost možná se do té doby ukáže i nová Mafia. Tak pokračujeme už za chvilku.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Zlin Aero. Akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu
4: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festivalové

0: Co?
1: Tak Allegro.
2: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
3: Toto je.
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr vířivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl. XXL kuchyně v Polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
9: Dopřejte si výjimečný zážitek, kde se vaše sny o odpočinku stanou skutečností. V oáze klidu jsou thajské masáže oslavou smyslových zážitků. Začneme očistnou koupelí nohou, následuje relaxační thajská masáž dle vašeho výběru a na závěr čajový rituál. Pravý thajský relax přímo v centru Zlína, v budově Oko ve druhém patře. Nebo darujte radost formou dárkových poukazů. oaza-klidu.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
12: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
11: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

tohle byly Linkin Park, Emptiness Machine. Posloucháte Hit Radio Zlín, s vámi Alžběta a přátelé, i dnešek je samozřejmě den plný oslavenců. Kromě toho, že slaví Emil, Julia a Juliana svůj svátek, tak máme i spoustu lidí, kteří mají narozeniny. A mám tady jedno takové přání od Aničky Kubáňové, a to přímo pro Jirku Gřunděla. Jirko, já ti přeju všechno nejkrásnější a my všichni z Hit Rádia Zlín ti přejeme všechno nejlepší k dnešním narozeninám. Přátelé, 40. Jo? Samozřejmě pro někoho to může být jako, že si myslí, že je starý. Já osobně si říkám, že v těch 40, tak tam začnu žít. Tam se to všechno začne dít, tam začne totální cestování, svoboda trošku od dětí, teda doufám, že mě nenapadne do té doby mít ještě další dítě. Každopádně, Jirko, dneska je to tvůj den, takže moc si to užij a já ti posílám toho, kdo si myslím, že právě teď se hodí k tomuto dni. A je to Robbie Williams, takže ať se dneska cítíš jako Robbie Williams. Sexed up.

0: Rihanna. A do konce hodiny ještě činnosky, taky Lady Gaga. Krásně nám to hraje na Hitrádiu Zlín. A přátelé, i na Valašsku jede 21. století naplno a jasným důkazem je teď to, že tam vznikají tradiční valašské panenky za pomocí 3D tiskárny. Autorka tak vlastně spojuje folklor s modrotiskem, ale také s moderní technologií. A co byste řekli v takové, že 3D tiskárně se dá vlastně všechno tisknout? Určitě nějaké takové jako drobné součástky nebo nějaké jiné figurky pro děti. Já jsem dokonce v zahraničí slyšela, že z toho jdou vyrábět jako hodně, hodně zajímavé věci, docela jako nebezpečné věci. Já to tady nebudu šířit samozřejmě do éteru, ale byla jsem velice překvapená. A celkově dejte mi vědět, jestli znáte 3D tiskárnu a k čemu ji třeba používáte, protože musím říct, že můj chlap má doma, od někoho ji dostal, ale jako zatím jsem to neviděla v akci. Tak dejte vědět. Jedeme dál.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Kofola 2 litry za neuvěřitelných 19,90. Olej řepkový 1 litr za skvělých 28,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
3: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
2: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
4: 30 let. 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
5: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
12: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
13: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
13: A tak to bude drahé.
14: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
15: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
16: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
17: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
16: Souhlasím.
18: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor! Při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte ihned na klimu.cz.
9: Dobréobaly.cz. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobréobaly.cz.
19: Hit Radio Zlín.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Conan Gray a Telepath, tak to bylo poslední hitovka v 10. hodině a my už jsme v 11. protože máme 11.02, přátelé, jdeme na to. Na silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Jezdíte bez nehod? Jenom se ještě dnes čistí uliční vpusti v Bolšici u Blatnice, Slavkově, Horním Němčí a Strání, no a také ve Starém Městě a Uherském Hradišti. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
2: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážo Plážo Festu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lajoplajofest.cz.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: Je 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Příjemné dopoledne. V Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku vrcholí přípravy na jízdu králů. Akce se koná ode dneška do neděle a nabídne pestrý doprovodný program, který vyvrcholí nedělní objížďkou krále s družinou ulicemi města. Dle tradice je při ní král oděn do dívčího kroje a v ústech má růži. Dodám, že jízda králů se koná jednou za 2 roky. Teplárny opět přerušily dodávky tepla. Důvodem jsou aktuální teploty, které se odpoledne pohybují nad 20 stupně Celsia. Navíc i výhled na následující dny slibuje další oteplení. Topná sezóna v Česku běžně trvá od září do května a třeba loni skončila 29. května. Oblíbená dovolenková destinace českých turistů chystá novinku. Zjednodušit by se nově mohlo cestování do Egypta. Země totiž chystá digitální víza po příletu, která mají zrychlit odbavení a omezit fronty na letištích. Novinka odstartuje v Káhiře a postupně se bude rozšiřovat. Kvalifikací na sprint dnes odstartuje velká cena Kanady vozů Formule 1. Začátek je pozdě večer v 10:30 našeho času. V hlavním závodu v neděli pak bude loňské vítězství obhajovat Brit George Russell z Mercedesu. Ve vedení šampionátu zůstává jeho stájový kolega Ital Kimi Antonelli.
10: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy.
0: Aktuální teploty už jsou na 18 stupních, dneska ještě o několik víc, až 21. Krásně svítí sluníčko, tak si to užívejte.
7: Hit Radio Zlín.
0: Už dneska se budete moct projet starým RTOčkem. O co jde a kde přesně si řekneme už za chvilku. Teď si dáme rom pom pom. Hit Radio.

Alex Warren na Hit Radio, oblíbený zpěvák, a slíbila jsem vám aktuální tipy na víkend, takže ve Zlíně to bude večer jak z filmu pro pamětníky, přátelé, protože na galerijní a muzejní noc vjede do ulic historický autobus. Já jsem z toho úplně vyřízená, normální RTOčko, a klidně se s ním můžete svést samozřejmě. A už jenom ten kontrast, jo, ty moderní výstavy, současné umění a k tomu tady ten autobus, jo, ve kterém to samozřejmě vrží a vrží, jakože vrže a hučí dohromady. Za mě skvělý nápad a bude jezdit už dneska večer, takže od Baťova institutu, památníku Tomáše Bati nebo od Zlínského zámku běžte si rozhodně pro zážitek. Za mě naprosto super, děcka budou čumět. Xindl X, to je naše další hitovka právě.

0: vybírat vítěze lístků na Banger Festival a ještě se můžete stále zapojit, protože tento týden chceme znát vaše nejoblíbenější místa ve Zlínském kraji. Klidně to může být kavárna nebo místo, kam chodíte sportovat. Opravdu, dejte nám vědět na náš WhatsApp. Ještě máte pár hodin do odpolední show. No a myslím si, že to stojí za to. Tak pojďte do toho.
1: Žijeme Zlínský kraj! Vyhrávej lístky na ty nejlepší festivaly ve

0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: trenirkarna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Jaro začíná v zahradnictví Lílek ve Slavičíně. Sazenice zeleniny, balkónových květin a bylin, letničky, trvalky, okrasné keře a stromky, kvalitní substráty, mulčovací a dekorační kůry, hnojiva, postřiky, truhlíky, květináče, zahradní nářadí a mnoho dalšího. Nabídka je opravdu pestrá, tak pospěšte do zahradnictví Mílek ve Slavičíně. Otevřeno pondělí až pátek od 8 do 17, v sobotu od 8 do 12. zahradnictvímílek.cz.
8: Radíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
15: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
16: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
17: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
18: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
19: Matematický podraz století, celý život žijeme v obřím motoristickém klamu. Když má někdo třeba 300 koňový auto, tak to musíš vydělit 15, protože jeden kůň se rovná 15 koňských sil. Ten kůň je schopný vyvinout 15 koňských sil, jo, což je jako zajímavý zjištění. Člověk je schopen vyvinout sílu jednoho koně.
20: Jednoho kterého koně?
19: Normálního, klasi, daj jednoho, prostě nějaký základ titly, jo.
20: To jo, ale jestli teď to automobilový.
19: Nevím, prostě převalský.
18: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem

Radio Zlín a samozřejmě jsme tady pro vás celý den, přátelé. Od 12 srdcovky, potom odpolední show s Pájou, se Šárkou a tam se dneska soutěží o lístky na Banger Festival, takže ještě posílejte vaše tipy na oblíbené místa, žijeme zlínský kraj, klidně přes hitradiozlin.cz a nezapomeňte, že nás můžete naladit i od 18 hodin v rámci Hitrádia Classic. A tam hrajeme úplně to nejlepší ze všech dekád, 80, 90, milény a všechno. No a jako takovou ochotnávku teď posílám ATC Around the World.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

UDG, odlétáš. A já taky pomalu odlétám. Ano, můj čas se dneska chýlí ke konci. Přátelé, užila jsem si to s vámi dneska naplno. Čeká mě Berce hudební víkend. Nevím jak vás, my dneska zkoušíme s kapelou, zítra jedeme hrát koncert. Takže možná to má někdo podobně jako já, anebo minimálně na nějaký koncert vyrážíte, tak si to moc užijte. Já vám přeju, ať máte krásný slunečný víkend, no a v pondělí se uslyšíme. Pro mě to bude příští týden, poslední týden na Hit Radio Zlín. Ano, já vím, bude mi smutno, nemůžu se nad tím moc zamýšlet prostě. Tak to v životě někdy je, člověk musí dělat kroky dopředu, anebo minimálně tam, kde třeba tuší, že se bude hýbat dopředu. No, asi víte, jak to myslím. Ale užijeme si to. Já samozřejmě se tady tu a tam objevím na nějakém výjezdu nebo na nějakém víkendové vysílání. Samozřejmě nemizím úplně. Zůstávám součástí Hit Rádia Zlín. Je to srdcovka. Miluju to tady. Jste skvělí, takže mějte krásný pátek, krásnou sobotu, krásnou neděli a v pondělí. Čau!

0: Aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu.
0: Barvu? Já tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Stojíme při vás již po generace. Jsme hasičská vzájemná pojišťovna. Potřebujete autopojištění, aktualizovat pojistku nemovitosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance, hasiče či myslivce? Jsme tu pro vás ve Zlíně Loukách nebo na telefonu 577 700 100.
6: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 23. května budeme ve Zlíně v budově 14/15 Baťova institutu. Happyplant.cz.
7: Město Zlín vás zve na zahajovací festivalový den plný nekonečných možností. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 19 hodin na náměstí Míru. Těšte se na fotbalisty, hokejisty, pojízdnou policejní služebnu, popelářské auto, dílničky a spoustu dalšího programu. Město Zlín, spolupořadatel Zlín Film Festivalu.
8: Městská policie Zlín hledá do svých řad nové spolupracovníky. Pokud chceš aktivně pracovat pro bezpečné město a pomáhat ostatním, staň se zlínským strážníkem. Nabízíme zajímavé povolání, dlouhodobou pracovní perspektivu, pravidelný příjem a další výhody. Veškeré informace najdeš na www.mpzlín.cz. Staň se strážníkem a pracuj společně s námi pro dobrý Zlín.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
10: Housebrand Café per favore?
11: Si, signora.
12: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. housebrandkava.cz
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
17: Já.
16: Protože jsou spolehlivé?
17: Já, natürlich.
16: A se zárukou na 5 let zdarma?
17: Já, sicher.
16: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
18: Hit Radio Zlín.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Při cestě na Pustevny z prostřední Bečvy počítejte s pracemi na vozovce. Budou probíhat až do konce června. Je zde vedený kyvadlový provoz. S ním se setkáte i při průjezdu obcí Držková. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
8: I'm Ariana Grande.
9: It's Hozier.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej, tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
14: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
15: A dneska odpolední show už budeme takhle v klidu a sami. Bez Šárky Holubcové, protože ta se vydala někam na dovolenou, zhruba na týden nám odletí pryč. Nicméně, protože startuje víkend, prosím vás pěkně, my už se budeme dívat, co se dá o víkendu jde zažít a kam vyrazíme, kde si odpočinem. Na 15. hodinu startujem.
16: Tak to byl takový malej šotíček ve zprávách, pojďme ještě do našeho regionu.
0: Už zítra vypukne v Kroměříži na Bagráku akce Kroměřížský drak. Od rána až do pozdního odpoledne tady uvidíte závodníky, kteří budou poměřovat síly v dračích lodí, ale součástí akce bude taky dětský den. Vemte proto i ty nejmenší a přijďte si sem užít spoustu zábavy. Občerstvení je zajištěno.
1: Hokejový servis Hit Rádia.
17: Slovenští hokejisté zvítězili na mistrovství světa ve Freiburgu nad Dánskem 5-1 a vyhráli i čtvrtý zápas na turnaji. Posunuli se z 11 body na druhé místo ve skupině B o skóre za Kanadu a o bod před třetí Česko, s kterým se utkají v sobotu. 3 body za gól a 2 asistence si připsal útočník Oliver Okuliar. Dánové, kteří loni na mistrovství světa doma v Herningu a ve Stockholmu dosáhli na historické čtvrté místo, ani na čtvrtý pokus nebodovali.
18: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
19: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy.
0: Dnes se můžeme těšit na jasnou až polojasnou oblohu. Denní teploty naměříme mezi 21 až 24 stupně Celsia.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
16: Je 12 hodin, pátek, venku nádherně, prostě všechno, jak má být. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio a taky naše srdcovky. Připravil jsem opět pro vás 5 fantastických a legendárních hitů a ten 6. navíc, ten bude na vaše přání. Tak mi řekněte, jak se máte dneska na konci pracovního týdne? Máte se dobře? Jestli jo, napište mi na 777-937-777, že se máte dobře. Já mám pocit, že v Česku poslední dobou nikdo nemůže nahlas říct, že se má dobře, i přesto, že ano, tak se pojďte pochlubit. Napište, mám se dobře, dejte to ze sebe a věřte, že se budete mít ještě líp. Páteční srdcovky, ty budou famózní. A jako první pro vás mám hit, který jsme právě v těch devadesátkách v pátek večer vždycky slyšeli.
1: Hitra.

0: legendární Labuš, Be My Lover. Je 12 hodin 7 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Já si troufnu říct, že žádné jiné rádio než Hit Radio si netroufne v Česku v pravé poledne rozsvítit diskokouli. Tohle byla skutečně diskotéková perla 90. let a i když to zní jako kliše, tak v tomhle případě to opravdu není. WhatsApp Hit Radio na čísle 777-937-777, tak jste mi zasypali do slova a do písmena lavinou pozitivních zpráv. Já jsem se ptal, jak se máte a jestli se máte dobře, abyste se nebáli to normálně napsat. A těch zpráv je strašně, já jsem strašně rád, že se máte dobře, protože někdy ten život je těžký, ale pořád si musíme uvědomit, že je opravdu krásný. Byly určitý extrémní časy, jako třeba rok 2002, to jsme v Česku zažili jednu z asi jakoby nejtěžších přírodních katastrof moderní české historie. To byla hodně extrémně složitá cesta. Povodeň v Česku 2002, tak buďme rádi, že už je to pryč. A když jsme u těch extrémních cest, tak Moby shodou okolností ve stejném roce nahrál jeden ze svých největších hitů. A je to srdcovka pro dnešní den s číslem 2. Extreme Ways. Jenom pro vás tady na Hit Radio.

0: Je přesně čtvrt na jednu a to je nejvyšší čas a nejlepší čas na romantiku na Hit Rádiu. MC Erik a Barbara.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Čas letí jako zblázněnej. Tohle byla třetí srdcovka z pěti po sobě jdoucích. Ta šestá bude na vaše přání. A během téhle písně tak přišla zpráva od Páji, která píše MC Erik a Barbara. To nene. Jenom to slyším a vzpomenu si na sebe v rovnátkách s pupínkama po celém čele, jak na školní diskotéce tančím ploužák s Davidem z osmičky. Děkuju moc za tuto píseň a za dnešní srdcovky. Zdravím. No tak rádo se stalo? Od toho my jsme tady. Mimochodem, troufnu si tipnout, že tohle je vzpomínka, která asi většinu z nás spojuje. Úplně to vidím. Rovnátka, minimálně ty na noc, pupínky a školní diskotéka. To je prostě jasná pubertální trojkombinace. A ten ploužák, když se díváte do země nebo na ostatní kolem, že jo, jste úplně červený a držíte se na délku natažených rukou za ramena a za pas. To je nádhera. To je nádhera. To dětství a ta puberta, alespoň máme na co vzpomínat, že jo. Jednou jsem si říkal, že bychom mohli třeba v důchodu vyprávět tady ty naše vzpomínky, akorát blbý je, že my se asi toho důchodu nedočkáme tady v Česku. Ale kdyby ano, kdyby jsme náhodou někdy byli v důchodu, tak v důchodu bychom určitě poslouchali tohle. Rok 1980, Otavan a srdcovka s číslem 4.

0: další naprosto ikonický hit. The one and only, to je pátá srdcovka na Hit Rádiu pro páteční den.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Chesney Hawkes, tedy nejenom zpěvák, ale i herec, naspíval právě tuhle ikonickou píseň. Víte, z jakého filmu to je? Ne? No, tak to máte ode mě za domácí úkol, zjistit a zkouknout, je to vlastně docela jako prima rodinná komedie. Je 12 hodin 23 minut, 5 srdcovek máme za sebou, čeká nás ta poslední, která bude na vaše přání. A protože je zítra víkend, tak se ptám, jestli už jste si někdy o víkendu s námi na Hit Rádiu zahráli narozeninovou ruletu. Jestli ne, tak je to fakt škoda. Je to super a navíc se dozvíte, jaký hity vyšly v roce, kdy jste se narodili. No a tím pádem to můžeme udělat i dneska, jo? Nebo co dneska? Pojďme se domluvit, že od teď, ode dneška, to takhle už bude každý pátek. Každý pátek si dáme výjimečnou narozeninovou srdcovku. Jak na to? Na 777-937-777 mi právě teď začněte psát rok vašeho narození. Já úplně náhodně jeden vyberu a ze stejného roku vyberu také i srdcovku, která za cca nějakých 10 minut zahraje. Tak pojďte, máte na to 10 minut. Ještě jednou 777-937-777. Pište mi rok vašeho narození.
2: Hotovo!
3: Hotovo!
2: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
4: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz.
5: Šrouby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nýtky jedině ve Slušovicích u Dostihovky.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
8: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
9: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Osvěžte se na zahradě! V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
9: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Vidíš to?
12: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
11: No a víš, co vidím já?
12: Co?
11: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.

0: Wave.cz.
1: Randíte?
2: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
2: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
2: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
2: Mrkneme do Pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
2: Elite Date, seznamka pro vztah.
1: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
2: Elitedate.cz.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
7: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift a srdcovka z 21. století, 12 hodin, 37 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: V rámci páteční srdcovek je před námi ta úplně poslední, která je na vaše přání, a od dnešního dne to v pátek bude vždycky tak, že budeme dělat narozeninovou srdcovku, takže na WhatsApp Hit Rádia budete psát vždycky ročník vašeho narození a na základě toho já pak vyberu srdcovku, stejně tak, jako to máme o víkendu, v sobotu a v neděli dopoledne na Hit Rádiu v rámci naší narozeninový rulety. Tak, a teď pojďme na ty zprávy. Pro dnešní den tak jsem vybral rok 1978. Silva například píše: ahoj, jsem rok narození 1978, to už bude tedy dobrá vykopávka. Nikdy mě nenapadlo se podívat, jaké písničky se v té době hrály, tak jsem zvědavá a trochu nervózní. Moc hezký nápad, zdraví Silva. Marcela píše: zdravím, jsem rok 1978 a 15. května jsem měla narozeniny, tak prosím také o zahrání. Mějte se a krásný víkend všem. Marci, děkujeme za popřání krásného víkendu a od nás ode všech přejeme taky všechno nejlepší k narozeninám. A teď pozor, jdeme na to. Rok 1978. Konec 70. let. Co se tak asi jako mohlo hrát? Co se nosilo na sobě? Minimálně třeba v Americe. Umíte někdo fanfáru? Udělejte prosím fanfáru. 3, 2, 1, teď. Díky za ní. A srdcovka z roku 1978 vás především dámy 100% potěší. Jdeme na to. Za 3, 2, 1. Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why's it greased lightning? Co jiného než legendární pomáda? Tohle je srdcovka na přání, rok 1978. Travolta, Olivia Newton-John.

0: John Travolta, Olivia Newton-John a srdcovka z roku 1978, jenom pro vás, pokud jste stejný ročník narození. Tohle byla tedy narozeninová srdcovka, další tak bude příští pátek. Ovšem srdcovky samozřejmě začnou zase od pondělka, v pondělí ve 12 hodin. Jinak doporučuji o víkendu v sobotu a v neděli narozeninovou roletu, kde vždy uslyšíte právě hity, možná i právě z toho vašeho roku, kdy jste se narodili. Nás čeká co? Za chviličku. Možná můžeme trošku zvolnit tempo, ne? Když je konec pracovního týdne, tak pro vás chystám tuhle velkou romantiku. Ed Sheeran. Ještě do 13. hodiny, pak nejnovější zprávy. A pak slibuju, že zase trošku zrychlíme tempo. Tak buďte s námi, buďte s Hit Rádiem.
1: Hit Rádio. Ty Šárko, řekni mi jedno místo ve Zlínském kraji, kam se ráda vracíš?
2: Jedno, to nejde, ne? Tak o tom to je, ale.
1: Protože na Hit Radio Zlín jedeme celý květen.
3: Žijeme Zlínský kraj.
4: Budeme řešit, kam jít běhat, kam večer za romantikou, kam v létě k vodě.
1: A hlavně, kde to u vás fakt žije.
4: Dej nám vědět na hitradiozlín.cz a obhaj svoje místo.
1: A vyhrávej lístky na ty nejlepší festivaly ve Zlínském kraji.
3: Žijeme Zlínský kraj. Na Hit Radio Zlín.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
6: Městská policie Zlín hledá do svých řad nové spolupracovníky. Pokud chceš aktivně pracovat pro bezpečné město a pomáhat ostatním, staň se zlínským strážníkem. Nabízíme zajímavé povolání, dlouhodobou pracovní perspektivu, pravidelný příjem a další výhody. Veškeré informace najdeš na www.mpzlín.cz. Staň se strážníkem a pracuj společně s námi pro dobrý Zlín.
7: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
8: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
9: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
10: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
11: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově. Protože jen tam ví, že mít sílu nestačí. Musíte ji umět skrotit.
12: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
13: Unihobby.
12: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
14: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
15: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
16: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
17: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
16: A tak to bude drahé.
17: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
18: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.
19: Hit Radio.

0: Dobréobaly.cz. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobréobaly.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Je 12 hodin 59 minut, posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Pelnář a my jdeme také na aktuální zprávy.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Ve Frištáku probíhá rekonstrukce náměstí. Pokud máte v plánu tudy projíždět, tak počítejte s objízdnými trasami. Se semaforem se setkáte taky při cestě z Trojaku směrem na Hošťálkovou. Opravuje se tady cesta. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Kofola 2 litry za neuvěřitelných 19,90. Olej řepkový 1 litr za skvělých 28,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
5: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážo Plážo Festu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lajoplajofest.cz.
6: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
7: Fakt? A kam pojedeme?
6: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
7: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
3: On air.
9: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo zatím více než 7 tisíc uchazečů. Čas mají do pondělí. Přes 90% z nich jsou uchazeči o 4leté a kratší obory. Uchazečů o 6letá gymnázia je zatím asi 200, o 8leté obory asi 350. Vyplývá to z dat Cermatu. Členské státy Evropské unie finálně schválily nová pravidla na ochranu psů a koček a zajištění jejich identifikace a sledovatelnost. Norma zavádí povinnou identifikaci pomocí mikročipů a registraci v propojitelných národních databázích. Opatření jsou namířena hlavně proti takzvaným množírnám. No a zájem fanoušků o nadcházející mistrovství světa ve fotbale se snaží zneužít i podvodníci působící na internetu a sociálních sítích. I kvůli účasti české reprezentace by si Češi měli dávat pozor na podvodníky nebo sázkové platformy slibující vysoké výhry. A teď se podíváme do našeho regionu.
2: Už zítra se můžete v parku u Baťovy Vily ve Zlíně těšit na Banger Festival. Na této jedinečné akci vystoupí Ben Cristovao, Kontrafakt, Gleb a spousta dalších. Přijďte si sem užít skvělou muziku a hromadu zábavy. Lístky a další informace najdete na webu www.bangerfestival.cz.
11: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy.
2: Dnešní obloha bude jasná až oblačná. Teploty naměříme mezi 21 až 24 stupně Celsia. K tomu zafouká slabý vítr.
3: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
1: Máme hodinku popolední, posloucháte Hit Radio a dáváte si takhle po obědě kávu ještě, jo? A kolik jich tak jako denně vypijete? Ptám se, jestli patříte mezi rekordmany a nebo jste tak jako v pohodě. Za 10 minut vám řeknu, jestli je to vaše číslo ještě pořád v klidu a nebo jestli byste měli trošku přibrzdit. Zatím mi na WhatsApp Hit Radio 777 937 777 můžete napsat váš coffee count, jo? Tady kolik kafí denně dáte. Já tady namíchám 3 songy,

0: or another.
1: One Direction na Hit Rádiu při pohodové páteční odpoledne. Před chviličkou jsem se vás ptal, kolik kávy za den vypijete? Píšete mi na WhatsApp Hit Rádia různá čísla, někdy je to teda opravdu jako zajímavý. Tady koukám 3, to je vlastně jako v pohodě. Dáváte 4 kávy denně? Jestli ano, tak je to prý taky ještě v klidu, jo? Podle evropských expertů prý dokonce 5 šálků kávy denně nikomu neuškodí. 5. Co vy na to? Já nevím, na mě je to teda docela dost. Je pravda, že ráno si dělám kafe do hrnku o velikosti kýble na vodu, ale to je asi normální, když máte malé děti, nebo australského ovčáka, anebo v mém případě obojí, ale 5 kafí za den, to mi přijde moc. Vlastně ani nevím, kdy to poslední kafe by člověk teda měl potom vypít, když jich dává 5 za den. Lukáš píše na WhatsApp, Trádia, já dávám 5 až 7 kafí denně a někdy ještě jedno navrch s klímko na benzínce cestou domů. Moje tělo kávu potřebuje. No to je otázka. Fakt to kafe tak nutně potřebujeme? Není to jenom placebo? Hele, pojďme zkusit spolu takovej test. Jo, bude to teda hodně těžký. Ne každý z nás to zvládne. Jo, o to bude zajímavější, ale zkusme si dát. Jsem úplně

nebojte, co teď řeknu, že jo, ale tušíte to. Zkusme si dát celý víkend, celou sobotu i neděli bez jediného kafe. To bude těžký. Bez jediného kafe, ani jedno jediný kafe, jo, ani v neděli ráno. Kort ještě, když bude svítit sluníčko, prostě ne. A v pondělí si potom spolu řekneme, co to s náma udělalo, jo? Pokud se teda toho pondělního dopoledne dožijeme. Budu tady na vás čekat, snad ve 12 hodin. Tak sám jsem zvědavý, napište mi, jestli do toho jdete nebo ne, a v pondělí uvidíme. Dáme další hity, teď Alan Walker.

0: A Mikolas Josef Migusta tady u nás na Hitrádiu, 13 hodin a 25 minut. Chtěl jsem říct, to byl Alvaro Soler, ale ten bude až za chvíli tady u nás na Hitrádiu, společně s ním taky Alex Hepburn a nebo Kelly Clarkson. Tak a teď asi zpátky k té challenge, co jsem před chviličkou tady řekl na hlas, a asi jsem to možná trošku přehnal, protože od té doby, co jsem to řekl, že bychom si mohli dát víkend bez jediného kafe, tak mi tak píská v uších, ale tak moc, že ani neslyším, co vám hraju. Jo, prostě jednoduše, přiznejme si to, jsme závisláci na kofeinu. No, tak uvidíme, kdo nakonec zvládne tedy víkend bez kávy. A Lenka mi tady píše na WhatsApp Hitrádia, jestli se do toho počítá i matcha. Upřímně, hele, matcha, no, to je prostě kategorie sama o sobě, to je možná ještě na úplně jiný téma. Já jsem totiž matchu dva dny zpátky ochutnal, jenom tak jako jsem si líznul. Normálně koplo jako mě to víc než centrifuga na Matějský. Jak to někdo může pít, proboha, teď je to nechutný, to se prostě nedá. Já ale chápu, třeba Jasmin od nás ze Snídaní šampionu, tak ta zbožňuje matchu, že jo? Vlastně jako všechny holky tady u nás zbožňují matchu. Nějaký kluk, který zbožňuje mačo? Věřím, že se asi nějaká výjimka najde. Ale teď se to normálně nedá pít, teda. Ale OK, možná je to nepopulární názor, to si nechám na příští týden do čtvrtka, kdy ve čtvrtek nepopulární názory probíráme. My si dáme za chvíli další hity, no a jak jsem slíbil, zkusíme tedy víkendovou challenge, víkend bez kávy, no. No uvidíme, co to bude. Každopádně, pojďme právě teď ještě jednou do Snídaně šampionů, když už jsem tady mluvil o Jasmin. Jaká dneska byla Snídaně šampionů? Pojďme si to připomenout.
1: Jaká byla dnešní Snídaně šampionů na Hitrádiu?
2: Matematický podraz století, celý život žijeme v obřím motoristickém klamu. Když má někdo třeba 300 koňový auto, tak to musíš vydělit 15, protože jeden kůň se rovná 15 koňských sil. Ten kůň je schopný vyvinout 15 koňských sil, jo, což je jako zajímavý zjištění. Člověk je schopen vyvinout sílu jednoho koně.
3: Jednoho kterého koně?
2: Normálního, klasi, ne jednoho, prostě nějaký alfatitl, jo.
3: To jo, ale jestli teď to automobilový.
2: Nevím, prostě převalský.
1: Dej si Snídaní šampionů na Hitrádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Burger sem, burger tam, všechny burgery ochutnám.
4: Burger Street Festival na Čepkově od 22. do 24. května.
1: Burgery, XXL burgery, cheeseburgery, vegeburgery a spousta další.
4: Ale i sladké churros, donaty, superdrinky, piva a bohatý doprovodný program.
1: Burger Street Festival 22. až 24. května, Nákupní centrum Čepkov Zlín, vstup zdarma.
4: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
6: Nové Zlínské centrum pro bydlení. Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod Jižními svahy. Pomůžeme vám s pronájmy, prodejem a koupí nemovitosti či hypotékou. Více na www.zvonek.cz.
7: Město Zlín vás zve na zahajovací festivalový den plný nekonečných možností. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 19 hodin na náměstí Míru. Těšte se na fotbalisty, hokejisty, pojízdnou policejní služebnu, popelářské auto, dílničky a spoustu dalšího programu. Město Zlín, spolupořadatel Zlín Film Festivalu.
8: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
9: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
8: Souhlasím.
10: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch okamžitě. A pozor, při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte ihned na klimu.cz.
11: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
12: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
13: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
14: Unihobby.
13: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
15: Lásko, jaký bys chtěla auto?
16: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
15: Ale já myslel, jakou barvu.
16: Barvu? Je, tak to nevím.
15: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
17: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
18: Trenýrkárna.cz.
19: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
18: Trenýrkárna.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Álvaro Soler na Hit Rádiu ve 13 hodin 38 minut a Péťa píše, děkuju za tuhle písničku, tu máme v našem svatebním videu, zdraví Péťa. Jo, hezky, tak to bych rád viděl to video. Většinou se dávají takový ty pomalý, romantický melodie, ale tohle, dobrý, to vypadá na energickou svatbu plnou smíchu. Tak snad taková byla, anebo jednou bude i vaše svatba, pokud plánujete. A snad se vám nepřihodí po svatbě žádné nepříjemné překvapení. Jako jednomu chlapíkovi v Indonésii, což teda je dost hrozný, protože zjistil po 12 dnech od svatby, že jeho novomanželka je taky muž. Přitom spolu byli víc než rok. Tak co vás teď napadá? Jak na to asi přišel? V Indonésii, no? Já nevím, jako člověk občas by měl být gentleman a staromódní, ale v tomhle případě myslím si, že v 21. století takový to, co kdysi dávno se říkalo, že až po svatbě, tak to už zaplať pán Bůh asi jako neplatí. A v tomhle případě taky dobře, ale jak na to asi přišel, no? Jak na to přišel? Já nevím, tak Indonésie, tak třeba večer před spaním, co? Vzal flétnu, začal na ní hrát a pod peřinou najednou vykoukla kobra. Hlavně si to nepředstavuji.

0: Posloucháte Hit Radio, 13 hodin 45 minut, s váma Jirka Pelnář. Dneska máme 22. května a dneska je taky Mezinárodní den Sherlocka Holmesa. Docela trefný datum na 22. protože 22. to je asi největší záhada světa. Kam zmizely ty prachy? Kde je ta vejplata, která minulý týden přišla na účet? Neuvěřitelný. Jestli vám ještě nějaký peníze zbyly, tak si zajděte do zoo, o víkendu bude krásně. Jestli nezbyly, tak si zoo dáme, alespoň tady u nás na Hit Radio. Shakira a její novinka Zoo, ještě do 14. hodiny. K tomu Poetika nebo Meduza.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
4: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
5: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MIG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
6: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
5: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
7: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort-group.cz.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Toto je...
12: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
11: A co teď?
12: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
11: No tak to si rozumíme.
13: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
15: Unihobby.
14: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
16: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
17: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
18: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

pracovat.

0: Shakira na Hit Radio, krátce před 14. hodinou. Zů! A my jdeme na aktuální dopravu. To je taky dobrá zoo občas na těch silnicích.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Nohu z plynu dejte při průjezdu Huslenkami. Opravuje se zde cesta. S pracemi na vozovce počítejte taky na ulici Generála Klapálka ve Vsetíně a nebo na Ostravské v Rožnově pod Radhoštěm. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Housebrand Café, per favore?
4: Si, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkava.cz.
6: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 23. května budeme ve Zlíně v budově 14/15 Baťova institutu. Happyplant.cz.
7: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
8: Kaufland.
10: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
13: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Český prezident Petr Pavel a německý prezident Frank-Walter Steinmeier ve společném prohlášení ocenili cestu usmíření. Tu oba národy urazily potemné a bolestné kapitole dějin. Věří, že ve stejném duchu se ponesou i nadcházející události v Brně. Startuje další daňové echo. Tentokrát se kontroloři zaměřili na jednu z nejčastěji chybně uplatňovaných položek, slevu na vyživovaného manžela či manželku, k čemu nástroj slouží výmluv. Mluvčí finanční správy Patrik Madle.
14: Daňové echo je nástrojem, kterým finanční správa upozorňuje daňové poplatníky na možné nesrovnalosti v jejich daňových povinnostech, zjištěné z analytického zpracování dat. Umožní jim díky tomu provést opravu ještě před případným zahájením daňové kontroly a doměřením daně ze strany správce daně.
13: Díky předchozím kolům daňového echa byly na daních uhrazeny desítky milionů korun. No a v Guadalajáře, kde se během letního mistrovství světa představí i česká fotbalová reprezentace, odhalili 9,5 metru vysokou sochu legendárního brazilského útočníka Pelého. Město po utkání našich s Koreou poté bude hostit ještě další 3 zápasy základních skupin. A teď se koukneme, co je nového v našem regionu.
1: Otrokovičtí hasiči budou mít k dispozici nové kapacitní čerpadlo. To pomůže snížit riziko zaplavení ohrožených lokalit při povodních. Pořízení nové mobilní techniky je součástí dlouhodobého a systematického posilování ochrany obyvatel a majetku před mimořádnými událostmi ve městě.
15: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod Jižními svahy.
1: Sobotní obloha bude jasná až polojasná. Odpoledne se můžou někde vyskytnout přehánky. Teploty vystoupají na 25 stupňů Celsia.
16: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Jsem rád, že páteční začátek odpoledne užíváte a prožíváte ve společnosti Hit Radia. 25 stupňů venku, to je fajn. To se člověk už trošku zapotí. No a vypadá to, že se zapotíme i my tady ve vysílání Hit Radia, protože za chviličku budu potřebovat vaši pomoc. A opět to bude téma, které je tak trošku na tenkém ledě a myslím si, že tady bude jako horko. Jestli máte nějaké, řekněme, zkušenosti s dietama, tak to bude téma přímo pro vás. Za chviličku náš pořad Pravda nebo Bullshit, tady na Hit Radio.
2: Hit Radio Zlín.

0: Na páteční odpoledne chviličku po druhé hodině Evanescence, Bring Me To Life. Za chviličku David Guetta, taky Dermot Kennedy. Ovšem právě teď jedno závažné a palčivé téma.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je to tady dvě hodiny odpoledne, takže je tady náš pořad Pravda nebo bullshit. A téma pro dnešní díl je... že...
1: vědci
0: tvrdí, že muži hubnou snadněji než ženy. Prý jenom stačí mírně změnit jídelníček a jde to samo. Holky naopak na sobě musí makat. Tak co? Je to tak, nebo to tak není? Opravdu my, chlapi, hubneme snadněji? Stačí nám prostě akorát to, že si nedáme jeden týden k večeři pivo a nebudeme jíst po pátý hodině a 3 kila máme doma? Dole teda? Jak to je? Jak to máte vy u vás? Ať už třeba v páru, jo? Držíte oba dva spolu stejnou dietu, ale chlap schodí 3 kila jenom tím, že teda vynechá večeři a u vás naopak to máte tak, že jenom se podíváte na nádobí, který jdete odnes do myčky a máte další kilo nahoře. Dejte vědět, 777-937-777, pojďme zjistit, jak na tom tady v Česku jsme. A nemusí to být jenom pokud jste v páru, samozřejmě, dejte mi vědět i vaši zkušenost, jak to máte, jestli hubnete úplně naprosto v pohodě. Za chviličku je tady plavková sezóna, máme 22. května, tak je to zásadní téma. A nebo naopak, jestli prostě se s tím fakt jako trápíte, nebo jojo efekt je tam úplně šílený. Dejte vědět, ať zjistíme, jestli opravdu v tomhle případě tady naši rádoby
1: vědci
0: mají pravdu, anebo ne. Tak už za chvíli na Hit Rádiu.

0: Dermot Kennedy, Power Over Me na Hit Radio přesně ve 14:15 odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak, muži hubnou rychleji než ženy. Je to tak nebo ne? To je téma pro dnešní den. Pro dnešní díl tohoto pořadu. Píšete na 777937777, co si o to myslíte, a vypadá to, že opravdu naši
1: vědci
0: v tomhle mají jako pravdu, jo? Třeba, je to pravda a pěkně mě to vytáčí. Manžel 2 týdny před dovolenou stoupne na váhu a řekne, potřeboval bych 3 kila dolů a do odletu jsou pryč. Nevím, jak to dělá, mně to nejde, mám pocit, že co on schodí, tak to mě se uloží do boku. Zdraví Terka. Šárka píše, ano, je to tak, muži jedou jeden cyklus na stejné hladině hormonů, kdežto ženy jedou cyklus 28 dní. Tak to pak není tak jednoduché pro náš organismus, každý den jiná dávka hormonů. Prostě zase to máte jednodušší. No, jako vždy. Zdraví Šárka. Jasně, ale zase jako v tom páru ty jako výkyvy nálad a hormonů jako ovlivňujou i ty naše hormony, musím říct. Takže tam to jde tak nějak jako ruku v ruce. Další zprávy. Muži mají víc svalů a spalují i v klidu. To je prostě biologie. Chlap zhubne jenom tím, že přestane večer jíst čips.

0: hlasy. U nás je to mnohem náročnější. Zdraví Peťa. Co hlasovky? Posíláte taky na 777-937-777.
1: Ahoj Jirko, tak já si myslím, že to s tím hubnutím pravda je, jako, že mají pravdu. Protože já jsem chtěl zhubnout 10 kilo, změnil jsem jídelníček a už mi chybí jenom 15. Měj se hezky.
0: OK, výborně. to beru. Je to teda trošku mimo, ale beru to. Co dál? Co si o tom vymyslíte? Tak já bych řekla, že je to pravda. Já jsem změnila jídelníček, manžel se svezl se mnou a zhubnul už 10 kilo, za to já jenom 4. Nevím, jak je to možný. Další zpráva od vás. 777-937-777. Pište i vaše zkušenosti a co si myslíte o tomto tvrzení, kdy
2: vědci
0: tvrdí, že muži hubnou rychleji a lépe

0: Kateřina Marie Tichá s hitem Plamen, je 14 hodin 23 minut, s vámi Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A pojďme na nějaké finální rezumé, jestli
1: vědci
0: mají pravdu a nebo ne, když tvrdí, že muži hubnou lépe a rychleji než ženy. Podle vašich zpráv to tak jasně vypadá. Jo, tady třeba Míša píše: ahoj, já bych souhlasila s vědci. S manželem jsme začali běhat a chystat si svačiny, obědy a večeře společně, takže jídlo máme zhruba stejné a on za měsíc 5 kg dole a já ani gram. Můžu prosím vědět, kde je spravedlnost? A to posledně sežral, a to je napsáno velkým písmem, pytlík gumových medvídků, žeprý kolagen, Míša. No, tak spravedlnost, tu bych v tom nehledal, no. Ale je docela zajímavý názor, a to tady píše Tomáš, který píše, že se živí jako fitness trenér. Chyba je, že v páru drží stejnou dietu. Ve chvíli, kdy to jednomu jde lépe než druhému, tak je tělo ve stresu a nefunguje tak, jak má, a proto i hůře hubne. Navíc ženy by měly držet úplně jinou dietu než muži, vzhledem k cyklu a vzhledem k tomu, jak mají nastavené tělo. Tak jo? Tak jo? Tak v tomhle případě asi vědci pravdu mají a my v tom máme taky dneska jasno. A teď ještě Terka napsala ještě rychle zprávu a tam je napsáno: ano, vědci mají pravdu a už bych to neřešila, čau. Rozumím. Prostě to naštve, no. Tak v tomhle ta spravedlnost není a dámy, omlouvám se za nás, za všechny chlapy, ale asi je teda pravda, že v tomhle my to máme trochu jednodušší.
2: Hotovo?
3: Hotovo.
2: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
4: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz.
5: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Lékaři a sestry, mobilní hospic Strom života rozšiřuje svůj tým na Zlínsku, Olomoucku a Přerovsku. Nabízíme vám stabilitu největšího mobilního hospice, flexibilní pracovní dobu, služební vůz a zaměstnanecké benefity. Pomozte nevylečitelně nemocným prožít závěr života doma a důstojně. Životastrom.cz.
7: Město Zlín vás zve na zahajovací festivalový den plný nekonečných možností. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 19 hodin na náměstí Míru. Těšte se na fotbalisty, hokejisty, pojízdnou policejní služebnu, popelářské auto, dílničky a spoustu dalšího programu. Město Zlín, spolupořadatel Zlín Film Festivalu.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
9: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
10: Aha.
9: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
10: A co SSB?
9: SSB? Co je SSB?
10: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
9: A to je nějaká nová investice?
10: To je stavební spoření od Buřinky.
9: Aha, a kde se to dá stáhnout?
10: No normálně v Georgii.
11: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
12: Randíte?
13: A tohle znáte?
12: Bylo to fajn, ozvu se.
13: Sestěhujem se hned?
12: Zapomněl jsem peněženku.
13: Uděláme si selfiečko?
12: Promiň, volá manželka.
13: Mrkneme do Pařížský.
12: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
14: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
15: Elite Date, seznamka pro vztah.
16: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
15: Elitedate.cz.
17: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Stojíme při vás již po generace. Jsme hasičská vzájemná pojišťovna. Potřebujete autopojištění, aktualizovat pojistku nemovitosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance, hasiče či myslivce? Jsme tu pro vás ve Zlíně Loukách nebo na telefonu 577 700 100.
20: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
21: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tom Walker na Hit Radio ve 14 hodin 36 minut. Je to náročný, takhle v pátek odpoledne. Co? Zvládáte to v práci? V půl třetí odpo je hodně těžký v sobě hledat nějakou motivaci ještě do práce. Myšlenkama už jsme jenom u víkendu, tak víkend se jako musíte určitě užít. Dneska tak máme i trošku fanouškovský volno večer, protože hokej se hraje i až zítra. A když jsme u té motivace, tak doufám, že v sobě najdou motivaci do práce i naše hokejky, protože zítra nás čeká bratrovražedný souboj se Slovákama na mistrovství světa. A upřímně, po tom, co jsme zažili za nervy při posledních zápasech se Slovinskem a s Itálií, už by to taky chtělo jeden zápas, kdyby jsme byli v klidu, že bychom si tak jako zafandili, hezky si to užili, dali si panáka nebo pivo při každém gólu, no, odcházeli bychom domů po čtyřech, co? To bychom si taky jako jednou zasloužili. Tak snad to bude zítra. Budeme držet palce. Nejenom hokej, ale samozřejmě i ty nejaktuálnější informace z našeho regionu s vámi dnes od 15 hodin opět bude probírat naše odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: A dneska odpolední show už budeme takhle v klidu a sami. Bez Šárky Holubcové, protože ta se vydala někam na dovolenou, zhruba na týden nám odletí pryč. Nicméně, protože startuje víkend, prosím vás pěkně, my už se budeme dívat, co se dá o víkendu kde zažít a kam vyrazíme, kde si odpočinem. Na 15. hodinu startujem.
1: Dej si tu nejlepší náladu na východě Moravy. Odpolední show s

0: These beautiful things that I've got. Benson Boone s hitem Beautiful Things, tedy krásné věci, tak doufám a taky vám to přeju, že vás nějaké krásné věci čekají o víkendu. Víkend má být nádherný, dokonce už mají být i třicítky, tak hlavně nezapomeňte, pokud půjdete ven, tak je to tady, nezapomeňte se namazat, taky zvenku, jo? Takový to oblíbený kliše, ale je to pravda, jo? Namazat se, hlavně opalovací krémy. Krásné věci vás čekají i tady na Hit Rádiu od 15 hodin odpolední show a do 15. stihneme z hitu ještě například švédskou skupinu Mando Diao. Tohle je jejich mega hit z roku 2009. Ovšem pokud jste někdy hrávali FIFU a ideálně FIFU 2006, tak je budete znát díky úplně jinému hitu. Ale to si nechám například až do srdcovek, který vás čekají v pondělí ve 12 hodin. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit, užijte víkend a v pondělí v pravé poledne tady na Hit Rádiu. Tak se smějte.
1: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Lékaři a sestry, mobilní hospic Strom života rozšiřuje svůj tým na Zlínsku, Olomoucku a Přerovsku. Nabízíme vám stabilitu největšího mobilního hospice, flexibilní pracovní dobu, služební vůz a zaměstnanecké benefity. Pomozte nevylečitelně nemocným prožít závěr života doma a důstojně. Životastrom.cz.
8: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážo Plážo Festu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lajoplajofest.cz.
9: Dopřejte si výjimečný zážitek, kde se vaše sny o odpočinku stanou skutečností. V oáze klidu jsou thajské masáže oslavou smyslových zážitků. Začneme očistnou koupelí nohou, následuje relaxační thajská masáž dle vašeho výběru a na závěr čajový rituál. Pravý thajský relax přímo v centru Zlína, v budově Oko ve druhém patře. Nebo darujte radost formou dárkových poukazů. oaza@klidu.cz.
10: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
11: Já.
10: Protože jsou spolehlivé?
11: Já, natürlich.
10: A se zárukou na 5 let zdarma?
11: Já, sicher.
10: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
12: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.

0: Dobréobaly.cz. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobréobaly.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy a já potěším, aspoň takhle na páteční, rádo by start odpoledne, takhle na tu třetí hodinu máme na cestách klid. Tak hlavně prosím vás jezdit v pohodě, v klidu, nikam nespěchat, je tady víkend, tak to udržme, ten klid na cestách. Vaše dopravní info, volejte na 800 511 611.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Úsporu tepelné energie nabízí Termont napajedla. Firma Termont vyrábí hliníková okna i prosklené fasády, dveře, světlíky, zimní zahrady. Nabízíme zasklení loďí a balkonů systémem Termalux. Šetřete tepelnou energii. Volejte 577 112 911 nebo www.termont.cz.
5: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel skladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupi od dvou kusů za 24,90 za kus. Byla, to dobré začíná u nás.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
11: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Příští týden v úterý skončí přes 2 měsíce trvající výluka na železniční trati mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem. Silničáři odsunují přejezd dál od křižovatky, aby řidiči nestávali na kolejích. Navíc bude nově opatřený závorami. S dalším omezením v tomto místě musí řidiči počítat od 8. června do poloviny srpna, kdy bude frekventovaný hlavní tah částečně uzavřený kvůli demolici mostu. Provoz bude možný pouze v jednom jízdním pruhu a řízený semafory. V lesích a na loukách začalo sečení trávy. To znamená i čas, kdy dobrovolníci vyráží zachraňovat do vysokého porostu srnčata. K tomu jim pomáhají drony s termovizí. Dokážou tak před jarní sklizní zachraňovat srnčata, ješky a další mláďata, která zůstávají nehybně ležet ve vysoké trávě a nedokážou před sekačkami uniknout. V okolí Uherského Hradiště s tím pomáhá třeba spolek Stop sečení srnčat. Karpaty Fest se blíží. Zapište si do kalendáře 26. až 28. červen. Zámecký park ve Slavičíně v tomto termínu přivítá hvězdy jako Lucie, Vypsaná Fixa, Kandráčovci, Škvor a nebo Kateřinu Marii Tichou. Připravený je i další doprovodný program pro celou rodinu. Lístky koupíte na karpatyfest.cz.
1: Hokejový servis Hit Radia.
12: Český tým ve Freiburgu vstoupil do druhé fáze základní skupiny. Po 4 zápasech a 1 dni volna se dnes dopoledne na společném tréninku připravovali na Slováky. Formace byly na ledě ve stejném složení, v jakém dohrávali duel s Itálií. To znamená, vedle Romana Červenky a Lukáše Sedláka se postavil Martin Kaut a Matěj Blíml se přesunul k Danielu Voženílkovi a Matyáši Melovskému. Zítra nastoupí naši hráči proti Slovensku v 16:20.
13: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
14: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod Jižními svahy.
1: Počasí v 5 slovech.
0: Dneska je krásně, ale nevydrží.
1: Rádio Zlín.
0: Už teď je cítit, že nám Šárka chybí, já jsem chtěl říct, že může sprchnout, ale no, může sprchnout, se stačilo říct. Odpolední show startuje na Hit Radio Zlín, dneska bez Šárky, ta nám teda odjíždí pryč, nicméně my se takhle potěšíme při pátku, všichni, co bydlíme ve Zlíně, budeme, nehledě na věk, nehledě na zaměstnání, studium, cokoliv nebo práci, osivoče a podobně, dostávat slevy.

jsou parádní rytmy, parádní hity. Louis Fonsi, Demilovato na Hit Radio Zín, odpolední show. A už jste někdy dostali slevu jenom protože prostě proto, že vás někdo viděl, nevím, za pokladnou řekl, pane, nedávám dneska nám slevu jenom tak. Tak tohle se v životě nikdy nestalo. My sebe takovým způsobem jako pokusní králíci teďka dostaneme slevu na skoro všechno jenom tak, protože, nebo pokud bydlíme ve Zlíně, zavádí se tady karta občana, stačí teda vždycky občanku ukázat, a ti, kdo mají trvalé bydliště ve Zlíně, teď budou dostávat různé slevy. Ten seznam těch míst samozřejmě na stránkách města Zlína, například do zlínské zoo, na sportoviště Stezy, kam patří třeba i lázně, nebo na akce, které pořádá Živý Zlín. Je to fakt sice drobnost, třeba někde slova, nevím, 10%, jo, ale jenom za to, že ukážu občanku, za to, že tady žiju, jako mě to přijde.

0: se mi třeba velmi líbí, že to tak vnímá Olga Lunová a všichni bychom to tak měli vidět a vnímat, že jsme optimisti. Obzvlášť teda při pátku se tak všichni už jako většinou ráno probouzíme. No ale dneska, když už je konečně teda pátek, tak prosím vás, jak se vydáte do města na pivko nebo někam posedět za rodinou, kamarády a podobně. Tady vlastně na Hitrádiu Zlín si to musíme říct, že pokud se to týká centrum Zlína, jako dneska ten váš třeba jako polovýlet, protože dneska v rámci Dne galerijních a muzejních nocí pojedou historické autobusy, tak jeďte busem, aspoň cestu tam, jako naspátek v noci to asi jako už jezdit nebude, tak ale teďka po práci sednou na bus, když pojedete, budete se chystat třeba na večer nebo něco, jeďte busem. Vrátit se zpátky v čase a jet historickým busem na pivo se mi třeba v životě ještě nestalo.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Kofola 2 litry za neuvěřitelných 19,90. Olej řepkový 1 litr za skvělých 28,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Burger sem, burger tam, všechny burgery ochutnám.
3: Burger Street Festival na Čepkově od 22. do 24. května.
2: Burgery, XXL burgery, cheeseburgery, vegeburgery a spousta další.
3: Ale i sladké churros, donaty, superdrinky, piva a bohatý doprovodný program.
2: Burger Street Festival 22. až 24. května, nákupní centrum Čepkov Zlín, vstup zdarma.
3: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
4: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
5: Šrouby v Ruty Matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek

0: může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Město Zlín vás zve na zahajovací festivalový den plný nekonečných možností. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 19 hodin na náměstí Míru. Těšte se na fotbalisty, hokejisty, pojízdnou policejní služebnu, popelářské auto, dílničky a spoustu dalšího programu. Město Zlín, spolupořadatel Zlín Film Festivalu.
6: Městská policie Zlín hledá do svých řad nové spolupracovníky. Pokud chceš aktivně pracovat pro bezpečné město a pomáhat ostatním, staň se zlínským strážníkem. Nabízíme zajímavé povolání, dlouhodobou pracovní perspektivu, pravidelný příjem a další výhody. Veškeré informace najdeš na www.mpzlín.cz. Staň se strážníkem a pracuj společně s námi pro dobrý Zlín.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
9: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
8: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

tak ty falzety bych taky zvládl. Mika na Hitradio Zinu plní show a od roku 1984, pokud teda nepočítám nějaké další pokračování, jsme nedostali film, který by se jenom trošku blížil originální klasice Terminátor. Jako není nic podobného, stejně kvalitního. Největší petelice 80. 90. teďka dostává prý konkurenci, jako velmi silná slova. Na festivalu v Cannes se představil film Hope, naděje, který je s Terminátorem prý hodně jako spojovaný. Nevím proč a nevím jak, ale ještě ho hodně spojují i s Avatarem. Jak tyhle dvě věci souvisí? Netuším. Nicméně, silná slova na něco nového, ale dobrý. Jak to přijde do našich kin? Prosím vás, myslete si na to, že bychom tomu měli dát šanci. Když už se o tom tak mluví, tak já jsem teda zvědavý, jestli to dotáhne na nějakou tu pomyslnou úspěšnost třeba v českých kinech, nicméně zhodnotit to pak můžeme my sami, jo? Od toho je tady ČSFD, tam to ještě tak zejtíme.

0: dnes 22. pátek, 22. května, je Rádio Zlín s vámi, no ale zítra 23. května, prosím vás, ať máte v plánu cokoliv, přehodit na neděli. Ono se taky přeci říká, co můžu odložit na zítra, odlož na pozítří a máš 2 dny volno. Právě na celý zítřek se chystají dračí lodě v Kroměříži. Nenutně se musíte přihlásit do jízdy, abyste tam mohli. Je to vlastně spojené s takovým velkým dětským dnem, kde si dětská, nevím, zadivočí. My se podíváme na lodičky, je to furt u vody. A kde trávit víkend, než právě u vody se zabavenýma a šťastnýma dětma, že jo? Je to na celý den, tak snad to na tu Kroměříž. Třeba aspoň stočíte někdy přes den. No, budem se na vás těšit.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Zlín Aero. Akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
5: trenirkarna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
7: Housebrand Café, per favore?
8: Si, signora.
9: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
10: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
10: Kaufland.
12: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
13: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
14: Jaro začíná v zahradnictví Lílek ve Slavičíně. Sazenice zeleniny, balkónových květin a bylin, letničky, trvalky, okrasné keře a stromky, kvalitní substráty, mulčovací a dekorační kůry, hnojiva, postřiky, truhlíky, květináče, zahradní nářadí a mnoho dalšího. Nabídka je opravdu pestrá, tak pospěšte do zahradnictví Lílek ve Slavičíně. Otevřeno pondělí až pátek od 8 do 17, v sobotu od 8 do 12. zahradnictvimilek.cz.
15: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
16: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
17: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
18: Souhlasím.
19: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor! Při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte i hned na klimu.cz.
7: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
5: Dobréobaly.cz. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobréobaly.cz.
8: Hit Radio Zlín.
18: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

obzvlášť. Tady teda vybírám jenom to nejlepší i do playlistu Hitrádia Zlín, protože je potřeba udržet si už a jen podpořit tu dobrou náladu, když máme start víkendu, že jo? Teď už konečně zase minimálně 48 hodin bez práce. Například velký hitmaker, teďka připraven Felix Dalet. Možná vám to nic neříká, ale když se řekne Lost Frequencies, máme celkem jasno. Při pátku do playlistu pro vás, pro všechny.

0: ti Miley Cyrus na závěr 15. hodiny. Jdem na cesty. Teď nejlepší dopravní servis na východě Moravy, potěším, nevidím žádné komplikace a jezdíme v pohodě. Hlavně, ať to teda dneska drží, vydrží a hlavně, ať máte šťastnou cestu a jedete kamkoliv. Vaše dopravní info, volejte na 800 511 611.
1: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět skrotit.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu?
5: Barvu? Já tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
6: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
13: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Už příští víkend vypukne ve Vlčnově velká sláva. Uskuteční se tam totiž tradiční jízda králů. Těšte se nejen na folklorní hudbu, jarmark a komentované prohlídky. Tradiční průvod královské družiny se uskuteční v neděli. Na webu jízdakrálů.cz najdete více informací. Klíšťata ve městech jsou prokazatelně až dvakrát infikovanější než ta v lesích. Zjistili to pracovníci Státního zdravotního ústavu. Vědci je hledají pozemním sběrem. Informace získávají i přímo od lidí prostřednictvím aplikace Klíšťapka nebo webu Klíšťata ve městě. Některou z bakterií bylo infikováno 44% klíšťat, čtvrtina pak boreliózou. Loni se podle statistik Státního zdravotního ústavu v Česku nakazilo lymskou boreliózou více než 11 000 lidí a přes 700 lidí klíšťovou encefalitidou. Pokud máte doma nějaká eura, tak zbystřete. Podle odborníků je totiž v oběhu hned několik vzácných kusů, které se mohou prodat za pořádný balík. Rozhodující prý je sériové číslo, stav bankovky i chyba tisku. Příkladem mohou být dlouhé série 0, sedmiček nebo jedniček, případně symetrická kombinace, která už na první pohled působí neobvykle. Sobotní obloha bude jasná až polojasná. Teploměry naměří až 25 stupňů Celsia.
14: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy.
11: Hit Radio Zlín.
0: A i tady v odpolední show mi to nedá, ale musím pozdravit do Kurovic. Prosím vás, co tam pořád děláte? Jakože nic? Já jsem se nikdy nevšiml, že by se nějaká kulturní akce konala v Kurovicích. Možná se špatně dívám. A možná se chci zeptat, máme nějaké jako špatné vztahy tady, nebo že mi to jako třeba nechcete říkat. No uvidíme, zdravím do Kurovic, snad ty vztahy napravíme.

Disturbed, The Sound of Silence, byť v remixu, ale přeci jen. Tady na Hit Radio Zlín odpolední show. A protože je tady víkend, pomineme ten fakt, že tu není Čárka. A stejně si tady dneska, prosím vás, řekneme nějaký ten tip na výlet, kam určitě ale nepojedete. Už jsme tady měli jako v minulosti soutěž sekání dřeva někde v jižních Čechách, výstavu geodetů v Jihlavě, velká paráda. Tak teďka prosím pěkně, před tímhle víkendem mám takový ultimátní tip, kam se vám určitě nechce, do Mělníka. Tenhle víkend se tam neděje vůbec nic. Je to docela daleko, ještě k tomu mají být přáňky, takže opět, pokud chcete místo, kam nejezdit, jedno jsem vám dal.

0: Další velký hitmaker na Hitrádiu Zina to Rehab. A možná i na vás to dneska už všude skáče, že se do Česka prý řítí léto. Řítí se sem horko, že tenhle víkend má být velmi teplý, velmi horký, příjemný. Což všechno je pravda, ale u nás ve Zlínském kraji můžou hrozit přeháňky přes den, což jsem teda chtěl jít běhat, sportovat, zase nemůžu. Nedá se, tak moc jsem chtěl, ale prostě budu muset zase jenom na Banger Festival na nějaké pivečko a repiky a nedá se jinak, nedá se svítit, tak já doufám, že vy se necítíte nějak omezení těmi přeháňkami, co nás čekají, že budete trošku větší drsňáci než já třeba. Tak pokud chcete na kolo, pokud teda není elektro, a pokud chcete na brusle nebo si nějak zasportovat, běžte, běžte. Neměli by být žádné velké bouře.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
3: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Holešovská regata. To jsou Tata Boys. MiG-21

0: Koupeli. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června.
1: Zve generální partner Edhouse a hlavní partneři Ginger, Lis, PSG, Continental Barum a Franz Josef Kaiser.
0: Holešovská regata. Výhodnější cena lístků jen do konce května.
2: Randíte?
3: A tohle znáte?
2: Bylo to fajn, ozvu se.
3: Sestěhujem se hned?
2: Zapomněl jsem peněženku.
3: Uděláme si selfiečko?
2: Promiň, volá manželka.
3: Mrkneme do Pařížský.
2: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
3: Elite Date, seznamka pro vztah.
5: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
3: Elitedate.cz
6: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
1: A tak se dozvídáme, že banány jsou velmi bohaté na draslí, což je věc, kterou jste dost možná někteří věděli v rámci nějaké životosprávy, co jste ale nevěděli, že díky tomuhle zjištění taky víme, že banány jsou radioaktivní. Museli bychom jich teda jako sníst tisíce, aby nám to ublížilo, ale já jsem si vždycky říkal, proč po ovocném míse vždycky svítíme jak lampička.
0: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: Kdyby se náhodou někdo tady na Hit Radio Zlín třeba ptal, jakože to zrovna není možná spíš otázka, na kterou se někdo neptá, ale spíš kolikrát jsme se už všichni ptali, kdy už bude hotová dálnice D55. To je pořád jako už na to roky rokoucí velké téma. A prosím vás, kilometr z Napajedel do Babic vyjde na miliardu. To a jinak by bylo jasno, co se tady točí za prachy. Jinak bych já mohl jezdit do 3 minuty rychlejš do práce, tak to bude stát takový majlant. Je to super, že to snad už jako vypadá, že se to snad i brzo dodělá, ale jestli se ten povrch za dálnice za 2 roky zvlní, já bych to dal reklamovat za ty prachy.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 23. května budeme ve Zlíně v budově 14/15 Baťova institutu. Happyplant.cz.
7: Lékaři a sestry, mobilní hospic Strom života rozšiřuje svůj tým na Zlínsku, Olomoucku a Přerovsku. Nabízíme vám stabilitu největšího mobilního hospice, flexibilní pracovní dobu, služební vůz a zaměstnanecké benefity. Pomozte nevyléčitelně nemocným prožít závěr života doma a důstojně. Životastrom.cz.
8: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážoplážofestu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Vohnout, Horkýže Slíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu Lážoplážofest.cz.
9: Dopřejte si výjimečný zážitek, kde se vaše sny o odpočinku stanou skutečností. V oáze klidu jsou thajské masáže oslavou smyslových zážitků. Začneme očistnou koupelí nohou, následuje relaxační thajská masáž dle vašeho výběru a na závěr čajový rituál. Pravý thajský relax přímo v centru Zlína, v budově Oko ve 2. patře. Nebo darujte radost formou dárkových poukazů. oaza@klidu.cz.
10: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
11: Já.
10: Protože jsou spolehlivé?
11: Já, natürlich.
10: A se zárukou na 5 let zdarma?
11: Já, sicher.
10: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
12: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
13: Dobré obaly CZ. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobré obaly CZ.
14: Hit Radio Zlín.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

party Coldplay na Hit Radio Zlína, protože tenhle víkend bude podle mě hodně nebezpečný. Tak ono přece jen minulý víkend dost pršelo, byli jsme všichni někde zalezlí, hodně doma. A teď naopak má být nádherně horko, tak se obávám, že to bude asi krapeť divočina. Tak možná i proto do playlistu nasazuju Dangerous, anebo hit od Leony Don't Worry. Jde to vlastně hezky ruku v ruce, hlavně pro vás, pro lepší pátek.

0: taky Support Lesbians na závěr 16. hodiny. Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy a potěším, dneska se nám to udrželo v poklidu, tak prosím vás, držte to tak prosím i dál, ať je na těch cestách klid, ať já potom za hodinu mám cestu domů taky v poklidu. Díky. Vaše dopravní info, volejte na 800 511 611.
1: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
2: Osvěžte se na zahradě! V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: V drogerii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
5: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Bývalé kino Květen v Malenovicích se dočká výrazné proměny. V druhé polovině letošního roku by měla začít jeho dlouho připravovaná rekonstrukce, po níž se z objektu stane moderní multifunkční kulturní centrum. Práce potrvají zhruba rok a půl. Náklady projektu se aktuálně odhadují na přibližně 100 milionů korun. Už zítra se můžete v parku u Baťovy vily ve Zlíně těšit na Banger Festival. Na této jedinečné akci vystoupí Ben Kristoval, Kontrafakt, Gleb a spousta dalších. Přijďte si sem užít skvělou muziku a hodně zábavy. Lístky a další informace najdete na webu www.bangerfestival.cz. Loni zemřelo na železnicích přes 220 lidí. Více než tři čtvrtiny byly sebevraždy. Správa železnic proto spustila preventivní kampaň, která se soustředí na exponovaná místa, kde dochází k většímu množství sebevražd. Společně s Národním ústavem duševního zdraví na desítce tratí umístila cedule s krizovou linkou první psychické pomoci. Souběžně startuje taky kampaň na podporu duševního zdraví s názvem Nádech a výdech. Zítřejší obloha bude jasná až polojasná. Odpoledne se můžou někde vyskytnout přehánky. Teploty vystoupají na 25 stupňů Celsia.
10: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy.
0: Tady odpolední show, nastal čas konečně uzavřít velkou soutěž, kterou jsme tady měli celý tento týden. Posílali jste nám na 601 13 1305 náš WhatsApp a nebo na hitradiozlín.cz místa, která by, nebo která ve Zlínském kraji nikdo nezná, ale měl by, a za to padly, prosím vás, dvakrát po čtyřech lístcích na festival Banger na zítra.

0: East 17. Tady je odpolední show na Hit Radio Zlín. A my jsme dneska uzavírali teda už oficiálně soutěž o lístky na Banger Festival. Tenhle týden jste měli šanci se zapojit a napsat si na 601 13 13 05 náš WhatsApp nebo Hit Radio Zlín.cz místa, která ve Zlínském kraji nikdo nezná, ale měl by. Něco, co prostě třeba není podle vás tak profláklé. Tak první výherní tip byl Svárák nad Malenovicemi, velký kopec, kde se dají opěkady busty, je tam ohniště, na to stvořené. To posílal Pepa, za to cením, proto má hned 4 lístky na Banger Festival. A pak jsem taky volal i další výherkyni, a to Jitce, která si to podle mě zasloužila. Prosím vás, takhle to znělo.
1: Ahoj, Jitka.
0: Ahoj. Ty víš,
1: kde
0: jsem?
1: Já tady mám rádio.
0: Hezky, tak to se strefila. A víš mi které?
1: Vlín, Hit Radio.
0: Jo, dobrý. Jo, dobrý. Já jsem
1: se jako... v práci, takže, no.
0: Chtěl jsem se zeptat, ty se s námi nějak zapojovala do soutěže, že jo, nějaké lístky.
1: Ano.
0: Prosím, jenom připomeň mi, o co to bylo.
1: Já jsem tam dávala nejkrásnější místo tady ve Zlínském kraji, nebo nějaké zajímavé, tak jsem tam dávala tu rozhlednu Doubravu, kde jsem minulý týden zavítala s kamarádkou a bylo to úplně úžasné, to takové zapadlé místě, ale krásná, tak to jsem tam teď dávala.
0: Jeden lístek bys přijala, že jo?
1: Jo.
0: Když budeš hodná, dám ti dva. A když mi řekneš jednoho interpreta, kdo bude na Banger Festivalu, dám ti 4 lístky.
1: Ben Christova.
0: Tak ještě jedno, to bylo jednoduché.
1: Ne, tak to já už nevím.
0: Tak já poradím, bude tam například Ego a Rytmus spolu, mají takovou skupinu, takovou studentskou kapelu, taková, když si založili.
1: Ego a Rytmus.
0: Kon.
1: Já nevím.
0: Kontra.
1: Kontrafakt. Já nevím.
0: Dobrý, hele. Já jim od teďka, jako sorry, jestli tohle někdy uslyší teda Ego a Rytmus, ale od teďka jim budeme říkat Kontraband, to je top, jako.
1: Zim, ne, já fakt nevím, jim. já fakt
0: ne, dobrý, Kontrafakt, prosím tě, když
1: kontrafakt.
0: Už, no, ale hele, já ti ty 4 lístky dám, otázka, jakou vezmeš sebou?
1: No, zeptám se syna, jestli chce jít, nebo ještě kamarádky, uvidíme.
0: Udělat z takových rapových ikon Česka-Slovenska, Kontrafaktu, Kontraband, jsem teda ještě neviděl. Myslím, že už jenom za to si to Jitka zasloužila.

0: trošičku tady na Hitradio zní jako kapela. My si tak pořád jako vyhráváme, PH Electro za námi, tady na Hitradio Zvín odpolední show a nedá mi to, než vám doporučit i náš Instagram a sociální sítě Hitradio Zvín, protože spousta věcí, která se děje mimo mikrofony, už dneska naštěstí jde velmi solidně dokumentovat a ukazovat i přes sociální sítě, tak takhle s námi můžete být, i když zrovna třeba neposloucháte a pořád jste vlastně v obraze s tím, co se děje u nás. Nebo kolikrát i ve světě. Teďka jsme i přes socky se vlastně tak jako velmi zajímavě vyjadřovali k tomu, jak vidíme letošní mistrovství světa v ledním hokeji se Šárkou. Tak brkněte, Instagram Hitradia Zlín, nebo třeba na ten můj osobní, pavel.cacek.
1: Burger sem, burger tam, všechny burgery ochutnám.
2: Burger Street Festival na Čepkově od 22. do 24. května.
1: Burgery, XXL burgery, cheeseburgery, vegeburgery a spousta další.
2: Ale i sladké churros, donaty, superdrinky, piva a bohatý doprovodný program.
1: Burger Street Festival 22. až 24. května, nákupní centrum Čepkov Zlín. Vstup zdarma.
2: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
7: Stojíme při vás již po generace. Jsme hasičská vzájemná pojišťovna. Potřebujete autopojištění, aktualizovat pojistku nemovitosti, pojištění odpovědnosti zaměstnance, hasiče či myslivce? Jsme tu pro vás ve Zlíně Loukách nebo na telefonu 577 700 100.
8: Lásko, jaký bys chtěla auto?
9: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
8: Ale já myslel, jakou barvu?
9: Barvu? Já tak to nevím.
8: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
13: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
14: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: Firma na zážitky.
13: CZ.
16: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
5: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitradiu?
12: Matematický potras století, celý život žijeme v obřím motoristickém klamu. Když má někdo třeba 300 koňový auto, tak to musíš vydělit 15, protože jeden kůň se rovná 15 koňských sil. Ten kůň je schopný vyvinout 15 koňských sil, jo, což je jako zajímavý zjištění. Člověk je schopen vyvinout sílu jednoho koně.
14: Jednoho kterého koně?
12: Normálního, klasi, ne jednoho, prostě nějaký gata titly, jo.
14: To jo, ale jestli teď
12: Převalský,
19: Převalský, jo, třeba. Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem

0: na ten Páťulínek 22. května, kdybych to měl trošičku zhrnout a podívat se zpátky, jak to dneska šlo. Já doufám, že kdybyste se vy ohlédli, co vám ten pátek dneska dal, tak hlavně ten start víkendu. Dneska, jak už je patrné, je tady na Hit Radio Zlín, jsme tady uzavřeli soutěž o lístky na Banger Festival, už na tenhle víkend, na zítra, kdy se to celé s klukama z Gufrau v parku pod Baťovou vilou celé rozjede od nějakých 15 hodin. Taky jsme tu mrkli na víkend, měl jsem tu tipy, co o víkendu dělat, kam se dá jít, anebo i tipy, kam určitě třeba nejezdit. Tentokrát to padlo na Mělník, tam o víkendu tentokrát není vůbec nic. A říkám to, aniž by se někdo ptal. A kdyby náhodou jste postrádali třeba i přes víkend nějaké tipy, které vám vůbec nic nedají, moudra, která vám nic neřeknou, mi vždycky klidně stačí napsat. Já se rád podělím.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, ven

0: že už taková trošičku party time, party nálada tady v playlistu. Je to Rádio Zín, taky Pitbull a Keša. No a jestli jedete zrovna teďka třeba na pumpu si natankovat, přemýšlíte, že o víkendu třeba budete jezdit po výletech a už byste měli natankovat, tak to nedělejte. To je taková moje jako pídí radička. Nechte to na víkend. Si tak dozvídám, že právě maximální ceny pohonných hmot mají na víkend klesnout. Jestli se tak stane, tak mi ještě pak poděkujete. Ono za dvě plné nádrže to taky nějakou kačku udělá. A jestli to nevyjde, bude to furt stejně drahé, nebo to o víkendu ještě naopak zvednou, tak vám ukážu, kdo ten článek napsal, ze kterého jsem čerpal, abyste mu mohli napsat stížnost.
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Hotovo!
3: Hotovo!
2: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
4: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz.
2: Trenírkárna.cz.
5: Hej ty! Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenírkárna.cz.
6: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
7: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
8: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Město Zlín vás zve na zahajovací festivalový den plný nekonečných možností. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 19 hodin na náměstí Míru. Těšte se na fotbalisty, hokejisty, pojízdnou policejní služebnu, popelářské auto, dílničky a spoustu dalšího programu. Město Zlín, spolupořadatel Zlín Film Festivalu.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
14: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: Firma na zážitky.
12: CZ.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
19: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Dobré obaly CZ, zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobré obaly CZ.
8: Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

to tady, odpolední show Hit Rádia Zlín se s vámi pro tenhle týden kompletně loučí. Přeju hlavně 2 dny bez práce. Já to říkám pořád, pracovat a obzvlášť teda chodit třeba na noční a odpolední o víkendu by mělo být trestné. Hlavně v klidu a těším se v pondělí v plné kráse. Snad.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na hlavním tahu přes Hošťálkovou počítejte s pracemi na vozovce. Zdržet se můžete i ve Vizovicích na Partizánské ulici, která se taky opravuje. Uzavřeno je i náměstí Míru ve Frištáku. Zde kalkulujte s objízdnými trasami. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Hausbrand Café per favore?
3: Si, signora.
4: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
5: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Městská policie Zlín hledá do svých řad nové spolupracovníky. Pokud chceš aktivně pracovat pro bezpečné město a pomáhat ostatním, staň se zlínským strážníkem. Nabízíme zajímavé povolání, dlouhodobou pracovní perspektivu, pravidelný příjem a další výhody. Veškeré informace najdeš na www.mpzlín.cz. Staň se strážníkem a pracuj společně s námi pro dobrý Zlín.
8: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
9: Nová okna a dveře. V-okno vám je vyrobí i namontuje. A teď akce. Parapet za korunu ke každému oknu. Více na našich pobočkách nebo na www.vokno.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Stát uvažuje o prodeji pardubické Explosie. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš. Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona, ale i další evropské firmy. Opozice úvahy o prodeji výrobce výbušnin a střelivin považuje za nebezpečné a nekompetentní. Americký ministr zahraničí Marco Rubio poděkoval českému premiérovi Andreji Babišovi a všem pražským zdravotníkům za přijetí Američana, který byl v kontaktu s ebolou. V příspěvku na sociální síti X ocenil českou pomoc. Muž je v izolaci v nemocnici Bulovka. Jedna z nejvzácnějších šelem světa oslaví narozeniny v táborské zoo. Slavnostní akce na počest fosy madagaskarské proběhne už zítra. Samečkovi bude 14 let, pokračuje ředitel zahrady Evžen Korec.
11: Fosa madagaskarská je jednou z nejohroženějších zvířat v současné době. Je endemitem Madagaskaru, což znamená, že nežije nikde jinde než na tomto ostrově. A tady postupně bývá počet jedinců díky tomu, že se kácejí tropické lesy a využívají pro zemědělství.
10: Narozeninové komentované krmení fosy madagaskarské začne zítra 30 minut popoledni. No a lednový světový pohár ve sjezdovém lyžování ve Špindlerově Mlýně skončil ztrátou 24 milionů korun. Uvedl to server Seznam Zprávy. O deficitu akce, která přitáhla ženskou světovou špičku, včetně Američanky Šifrinové, informoval prezident Svazu lyžařů David Trávníček.
12: Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod jižními svahy.
13: Venku krásně svítí sluníčko, zítra bude ještě lépe, tak si ten dnešní večer a zítřejší den užijte naplno. Hit Radio Classic s vámi Lea, startujeme právě teď ty nejlepší hity 80. 90. až po milénium. Co takhle lambáda, je pátek, přátelé, kamarádi, kaoma. Právě teď z éteru Hit Radio, 2 minutky po 6. letí za váma.

Doktor, osmdesátky v plném proudu, hezký dobrý večer. S vámi Leona, my vlastně spolu budeme takhle usínat, zítra ráno zase spolu vstávat. Tak jak se dneska máte? Máme tady pátek 22. května. Dejte vědět, co děláte, jestli jste na cestě domů, nebo jestli už máte pohodičku, relax. Chystáte se dneska někam ven, do víru, velkoměsta, jak se říká. Před námi je spousty skvělé muziky, rozhodně. Legendární 90-kový hit Snap a taky Krištofové právě teď. Co takhle, Kosmošo? Vzpomínáte si ještě na ten text? Dejte si ho s námi.

0: Eternity. Kdo ze vás si tenhle song zpíval? The Last. A neskutečná pecka. Hit Radio Classic s vámi taky je Lea. Hezký dobrý večer. 6:45. Jdeme na další skvělou muziku. Před námi Sugar Babes, Pink Floydi. Dáme si troška toho rokoáče, ale co nás čeká? Je skvělá devadesátková věc a dokonce o té kapele, která přijde, byl i seriál. Kdo z vás si pamatuje partičku S Club 7? Já byla obrovským fanouškem, tak přesně tohle za moment, konkrétně za 4 minutky, zazní z éteru Hit Rádia Bring It All Back. Těšte se.
1: Burger sem, burger tam, všechny burgery ochutnám.
2: Burger Street.

0: Festival na Čepkově od 22. do 24. května.
1: Burgery, XXL burgery, cheeseburgery, vegeburgery a spousta další.
0: Ale i sladké churros, donaty, superdrinky, piva a bohatý doprovodný program.
1: Burger Street Festival 22. až 24. května, nákupní centrum Čepkov Zlín. Vstup zdarma.
0: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
4: Nové Zlínské centrum pro bydlení. Po 30 letech úspěšné práce s nemovitostmi pro vás agentura Zvonek otevírá nové centrum pro bydlení ve Zlíně. Ulice Pod Babou, naproti Lidlu, pod Jižními svahy. Pomůžeme vám s pronájmy, prodejem a koupí nemovitosti či hypotékou. Více na www.zvonek.cz.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Jonsky Beat, zlaté nesmrtelné osmdesátky. I tohle vám dává v pátek večer Hit Radio Classic. Za chviličku Texas nebo Cyndi Lauper. Song pro všechny ženy, dívky, holky. Užijte si ten dnešní večer s pohodou.

0: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek s kladem a online e-kondomy.cz.
2: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
0: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. komfort@group.cz.
4: Zahradní traktory a robotické sekačky Stiga, křoviňáky a pily Stihl nebo profesionální stroje AS Motor, to vše a akční ceny jako bonus u Janského v Lukově, protože jen tam ví, že mít sílu nestačí, musíte ji umět zkrotit.
5: Radíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do Pařížský?
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: elitedate.cz.
9: Dopřejte si výjimečný zážitek, kde se vaše sny o odpočinku stanou skutečností. V oáze klidu jsou thajské masáže oslavou smyslových zážitků. Začneme očistnou koupelí nohou, následuje relaxační thajská masáž dle vašeho výběru a na závěr čajový rituál. Pravý thajský relax přímo v centru Zlína, v budově Oko ve druhém patře. Nebo darujte radost formou dárkových poukazů. oaza@klidu.cz.

0: Dobréobaly.cz. Zde najdete gastroobaly za super ceny. Pro restaurace i hospodyně. Vzorková prodejna ve Zlíně. Na dobré jídlo, dobré obaly. Dobréobaly.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlín.
1: Letting all the ladies know what guys talk about.

0: Houby, vruty, matice. Zimmermann je tradice. Hřebíky, podložky i nítky jedině ve Slušovicích u Dostihovky. Ve Slušovicích u Dostihovky.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Léto začíná na Štěrkáči. 12. a 13. června si na Lážo Plážo Festu užiješ hvězdný line-up. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Desmod, Vohnout, Horký Žeslíže a Adam Ďurica. K tomu přidej street food, drinky a koupačku na Štěrkáči. Lístky rychle mizí, už jen do konce května za super cenu na webu lážoplážofest.cz.

0: lidi, za minutu je tady 7:00. Asi jste poznali podle úvodu, že mě trošku překvapilo, jak jsme rychlí, že vlastně ještě ani není 7 a už jsme v éteru. Ano, Hit Radio a dneska takový malý překvapení pro všechny z vás. Jsme se tady tak jako náhodou potkali a ve studiu Andrea Bezděková. Ahoj!
1: Ahoj! Ahoj.
2: No, já jsem tě chtěl napodobit, ahoj, tady je Vincent navrátil.
3: Ahoj, tady je Andrejka.
1: Hezký skoro.
2: Zkusím, protože máš takový specifický hlas.
0: Jak? No přátelé, a druhý hlas Vincent Navrátil. Ano, specifický hlas, následující půlhoďku budeme společně s vámi v éteru, což se ale mimo dění ve studiu děje v naší republice. Dneska fanoušci fotbalu, minimálně Sparty, vyrazí do Prahy na Sparta Fest. To je docela hustý, že jo?
1: No je to kousek od nás, je to přes řeku, je to kousek hlavně ode mě, protože já jsem z Letné.
2: No ale jsi slávistka, ne?
1: No ale mé srdce tepe pro Slávy, takže tam se to trošku příčí.
2: I potom všem?
1: Jako já jsem slávistka, bydlím na Letný, jde to trochu proti sobě, ale domy, ty bydlíš v Praze a přitom
0: tak,
1: no, si kousek od Ostravy, tak pro který klub tepe tvé srdce?
0: V srdci je stále Baníček, protože kdo se narodí tam v tom kraji, tak nemá na výběr zkrátka, přátelé.
2: No nemá, protože by jinak dostal.
4: Hit Radio Zlín.
0: Co by bylo ale fér, kdyby každý fotbalový klub měl nějaký svůj festiák. Baník Fest. A tohle Alice Springs. Hezký večer přejeme.

0: 19 hodin, 6 minut k tomu, posloucháte Hit Radio. A co se tak vrátit na chvilku k tomu fotbalu? Kromě toho, že v Praze je nějaký Sparta Fest, jasně, já tady loboval za Baník Fest, tak jsem si uvědomil jednu věc. Zítra tady Baník hraje v Praze. No. A přijede 5000 baníkovských fanoušků, to je pojem sám o sobě.
1: 5000?
2: Ty kráso.
3: No v poměru s Duklou, která tady bude mít 200 skalních fanoušků.
0: No pozor, ale ty už si našim posluchačům prozradila, že tvé srdce nebije ani pro Spartu, ani pro Baník,
3: je
0: ale
3: to
0: pro Slavie.
3: Je to Slavie a my jsme si uřízli ospturu a bylo to zbytečné, přátelé. Já jsem tam byla, všechno jsem to viděla.
2: Ty jsi byla na tom legendárním zápase, kde naběhli na ten stadion a udělali tu ospturu.
3: Je to tak. Dokonce jsem taky zachybovala, ne, že bych nalítla s petlicemi, ale chvilku jsem se radovala v moment, kdy jsem viděla ty davy, který se tam řítí, protože jsem si myslela, že už slavíme. Tak jsem taky chvilku slavila. Ale dřív, než jsem měla, no. Takže byť jsem slavila, lituju toho a nic takového nepodporuju.
2: Ano, takže pokud jste viděli Andrejku, jak v kukle mlátí kostkou brankáře do hlavy, tak ona tomu prostě jenom nerozuměla. Ona myslela, že to je party.
3: Je mi to líto.
0: NSYNC, pokračujeme v hitech. Doufám, že jsme očistili tvé jméno.
2: No.

0: To zní jako prima večer. A do toho ještě Hit Radio a tahle ta trojice. Je tady s vámi Dominik, je tady taky Andrejka a Vinca. My jsme s Vincentem včera řešili takovej zajímavý trend, který se objevil.
1: My totiž s Dominikem občas děláme nějaký průšvihy. Ne úmyslně, ale doma za to potom máme, jak se říká, slejznuto. Existuje teď takový trend, možná si o tom Andrejko slyšela, že se diskutuje, co je vlastně ve vztahu normální tolerovat a co už je takzvaný jako princess treatment, když se vlastně jako chováš tomu svýmu partnerovi s nějakou jako větší tolerancí nebo jako jsi na něj až zbytečně moc hodná.
0: Mm-hmm. Přátelé, znáte to? Schválně tohle si můžete zahrát s námi. Odpovídejte.
1: Odpovídejte s námi, já položím otázky a vy si řekněte, je tady to v pohodě odpouštět, anebo je to až zbytečně velkorysí. Takže Andrejko.
2: Takže to jsou průsery, které se reálně staly a vy teďka chcete znát můj názor.
3: Možná.
0: Ano, za dnešek.
1: Reálně se staly nám obou s Dominikem. Takže za prvé. Zapomněl, že máte nějaký plán a vy mu to odpustíte, protože víte, že je to roztomilej mimoň.
2: Tak podle mě, kdyby se tohle stalo první dva měsíce, odpuštěno. Jinak...
1: Aha.
0: No to je lhuta.
1: Dva měsíce, to je blbý.
2: Tak jsi takovej opojený láskou, ledas co odpustíš.
0: To projde všechno.
2: Jsi benevolentnější. Hmm,
1: tak jdeme jako na surovější.
0: Koukal se do blba a na té straně ulice náhodou šla hezká holka. A vy mu to nevěříte.
1: Ne, věříte.
0: A vy mu to věříte.
2: No a teď, v moment, kdy s tímhle... Velmi nesouhlasím, je to king treatment.
1: Ne, právě, že ano, to by byl king treatment, protože by to o tebe bylo extrémně velkorysé.
2: Ale extrémně velkorysé. Mm-hmm.
0: Je to tak moc, jako.
2: Je to tak moc.
1: A co když fakt jenom čuměl do blba? To nevěří, dobrý, hele, jdeme dál, protože teď já se bojím. Tak jo, hele, po 14-hodinové směně mu odpustíte, že oblečení z šichty jenom odhodil namísto toho, aby ho rovnou vypral a vyžehlil.
2: O, tak to po 14-hodinové šichtě nemůže ani snad nikdo žádat.
1: Já jsi říkala, že máš doma sama bordel, viď?
2: já přiznávám, jsem trochu bordelář. Hmm. Ale pracuju na tom.
1: A poslední otázka domy?
0: U nich doma jsem jenom chtěl dodat, tak víme, kdo takhle po 14-hodinové směně přehlídek vysílání v rádiu odhazuje to oblečení. Má kolegyně, na kterou se jednou omylem usmál a vy mu věříte, že spolu nespali.
2: Jo, myslím si, že důvěra, základ zdravého vztahu, tohle to se toleruje.
1: Ale to je potom, co jsi řekla, že kdyby se koukal špatným směrem, tak ho zabiješ.
2: Víš co, já hodnotím na základě svých vztahů a já v ně důvěřuju, takže kdyby mi něco řekl,
1: dobře,
2: já ho věřím.
1: Tak jo, tak hele, víš co, tak projevte důvěru a partner vám za to určitě bezděkuje.
0: Hydrádio Zlín. A vy nám snad bezděkujete i za ty hity, co si takhle večer na Hit Rádiu pouštíme. Venga Boys, hezký večer.

0: Burger sem, burger tam, všechny burgery ochutnám.
1: Burger Street Festival na Čepkově od 22. do 24. května.
0: Burgery, XXL burgery, cheeseburgery, vegeburgery a spousta další.
1: Ale i sladké churros, donaty, superdrinky, piva a bohatý doprovodný program.
0: Burger Street Festival 22. až 24. května, nákupní centrum Čepkov Zlín. Vstup zdarma.
1: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve...

0: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
4: Rodinný dům v Roudnici nad Labem na Litoměřicku za 5 750 000. Byt dva plusy v Prachovicích na Chrudimsku za 1 990 000. Byt dva plusy v Moravském Berouně za 1 620 000. Chata v katastrálním území obce Radič na Příbramsku za 2 250 000. A garáž v Ústí nad Labem za 495 000 korun.
3: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Městská policie Zlín hledá do svých řad nové spolupracovníky. Pokud chceš aktivně pracovat pro bezpečné město a pomáhat ostatním, staň se zlínským strážníkem. Nabízíme zajímavé povolání, dlouhodobou pracovní perspektivu, pravidelný příjem a další výhody. Veškeré informace najdeš na www.mpzlín.cz. Staň se strážníkem a pracuj společně s námi pro dobrý Zlín.

0: Já nevím, je třeba říkat, v jakém filmu to bylo. Ach, ty čelisti. Teda, jo. Roky, posloucháte Hit Radio City, 19 hodin a za chvilku k tomu přibude půl hoďka. Já jsem dneska plakal, chci se svěřit.
1: Co zůstalo, Domino?
0: Alex má kámoše a mě zajímá, pamatujete si toho úplně svýho prvního kámoše, kterýho jste měli? Mimu synovi je 8 let a má toho nejlepšího, prvního, kterýho si našel ve škole a já jsem zbrečel, abych se k tomu vrátil, protože jeho máma od toho kámoše mi poslala fotku, že on si nalepil do deníčku fotku mýho syna a že jsou nejlepší kámoši. Ježiš, to dal tomu zpětky.
1: Já myslel, že jsi brečel, protože jsi žárlil, že už nejseš nejlepší kámoš svýho syna.
0: To mi došlo ještě.
1: Co ty, Andrejko, měla jsi nějakou nejku?
2: To jsem 100% měla a vlastně ji pořád mám a to si myslím, že je mega krásný. My jsme byli takový ty děti podnikatelky, protože nikdo nám nedával jen tak, nerozhazovali se kapesný jen tak. Jasně. A my jsme samozřejmě chtěli chodit do té cukrárny, ale museli jsme si to odmakat. Takže my jsme měli mašličkový den a ten soused, který nedal mašličku, musel dát 5 korun.
0: Výběrčí.
2: Výběrčí, no. Ale pozor, taky pak byl bonus na konci léta a bylo vystoupení gymnastické. A pozor, to už bylo za 15.
1: Ty krásno, vidíš to, děti podnikatelky, takhle to vypadá, Dominiku. Ne vy, jako vy v Orloví, vy jste si říkali děti podnikatele, chodili jste po nádraží za babičkama a podnikali jste.
0: Hit Radio City. Cut and Move, posloucháte Hit Radio. Hezký večer.

0: Rádio Zlín.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
5: CZ.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

0: Hit Radio Zlín.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
4: Město Zlín vás zve na zahajovací festivalový den plný nekonečných možností. Ve čtvrtek 28. května od 9 do 19 hodin na náměstí Míru. Těšte se na fotbalisty, hokejisty, pojízdnou policejní služebnu, popelářské auto, dílničky a spoustu dalšího programu. Město Zlín, spolupořadatel Zlín Film Festivalu.
5: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
6: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Zlín.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz

0: www.interiérhity.cz. Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Well now, we call this the act of mating, but there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: Hit Rádio Zlín.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

0: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
1: Housebrand Café per favore?
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio Zlín.
3: Zlepši si náladu.
4: Hit Radio.
5: Když už je léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: Burger sem, burger tam, všechny burgery ochutnám.
1: Burger Street Festival na Čepkově od 22. do 24. května.
0: Burgery, XXL burgery, cheeseburgery, vegeburgery a spousta další.
1: Ale i sladké churros, donaty, superdrinky, piva a bohatý doprovodný program.
0: Burger Street Festival 22. až 24. května, nákupní centrum Čepkov Zlín. Vstup zdarma.
1: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
2: Kamenictví Gerhardt. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhardt ve Zlíně 777 144 177 www.gerhardt.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
4: Máš zájem pracovat v letecké výrobě? Přidej se k Aircraft Industries. Hledáme nové kolegy do výroby i do vývoje. U vybraných profesí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun, odpovídající mzdu a spoustu skvělých benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat hned na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
5: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
6: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

0: Hotovo?
1: Hotovo.
0: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
2: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz.
3: Máš zájem pracovat v letecké výrobě, ale chybí ti potřebná praxe? Aircraft Industries otevírá interní rekvalifikační kurz na pozice letecký klempíř, sestavář a nýtař. Čeká tě zajímavá práce na hlavní pracovní poměr, odpovídající mzda a široká škála benefitů. Více informací získáš na let.cz. Životopis nebo dotaz nám můžeš poslat na personalni@let.cz. Staň se součástí týmu, který tvoří budoucnost českého letectví a lítej v tom s námi.
4: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
1: Burger sem, burger tam, všechny burgery ochutnám.
2: Burger Street Festival na Čepkově od 22. do 24. května.
1: Burgery, XXL burgery, cheeseburgery, vegeburgery a spousta další.
2: Ale i sladké churros, donaty, superdrinky, piva a bohatý doprovodný program.
1: Burger Street Festival 22. až 24. května, Nákupní centrum Čepkov Zlín. Vstup zdarma.
2: Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
3: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Rádio Zlín.
1: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.